0: těžkostí, mám strach, z čeho to už víš.
1: Už to víš.
0: Ten úsměv jí sluší i vlasy k ramenům a mě rudnou uši, jen si na ní vzpomenu. Když jsem s ní šel domů, byli jsme jak opilí,

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý bre.

0: Jdeme za Nadějou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrná plní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Tak uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodává vás někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhráte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota stejná, jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit další hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: Jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě.
1: Jedině, na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

V Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nespívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředina je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešním večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředina, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrástu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásila do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovjanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnících, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeji totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a jejíž šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuji za pozvání a je mi ctí být tady s vámi.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy kloubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může ve selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrologi, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaném ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opásk, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě, mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz

0: Respira.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
0: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuju i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplé a slunečné počasí vydrží až do příštího víkendu. Přesun hasičské jednotky z Duchcova generální ředitelství nedoporučilo. Profesionálové ve městě zůstanou. Jindřichovice pod Smrkem pořádají charitativní závod pro varhany. Dnes čekáme většinou polojasno s postupným ubýváním oblačnosti a teplotou do 22 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Stanice profesionálních hasičů v Duchcově na Teplicku zůstane. Proti možnému rušení nebo přemístění do jiné části kraje se postavilo vedení města a také obyvatelé, kteří podepisovali nesouhlasnou petici. Rozhodnutí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru potvrdila mluvčí Klára Ochmanová.
2: Redislokace stanice vždycky byla pouze jednou z více variant, kterou hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje posuzoval v rámci aktualizace plošného pokrytí. O zachování stanice v Duchcově bylo rozhodnuto s ohledem na současnou úroveň ochrany území a předpokládaný budoucí vývoj rizik.
0: V Holedeči u Žatce budou dnes dobrovolníci sázet stromy. Podle žateckého radního Josefa Hodiny z ANO plánují vysadit víc než 500 stromů. Jedná se především o duby a buky. Součástí akce budou i soutěže pro děti. Například poznávání šišek nebo možnost posedět u táboráku. V Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku dnes v 9:30 dopoledne odstartuje charitativní duatlon. Závodníci pojedou 20 kilometrů na kole a 5 kilometrů poběží. Vybrané startovné poputuje do sbírky na opravu varhan v Jindřichovickém kostele. Jsou z přelomu 19. a 20. století a už několik let nehrají. Zachránit se je snaží místní spolek. Kolik peněz je potřeba vybrat, říká nezávislá místostarostka Jindřichovic Kamila Kolaříková.
3: Do současnosti se vybralo 260 tisíc od lidí, co vlastně adoptují jednotlivé píšťaly anebo přispívají bez adopce a dohromady je potřeba vybrat asi 1 200 000. Je domluvená restaurátorská firma a jsme domluveni, že nám to udělají na etapy podle toho, jak se budou postupně ty peníze vybírat.
0: Opravu podpořil i Liberecký kraj částkou 400 tisíc.
1: Počasí.
0: Po ránu se místy objeví mlhy, jinak ale dnes čekáme většinou polojasno. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ústí nad Labem počítejte s uzavírkou v ulicích Rubencova a Truhlářova. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu a také příjemné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji krásnou neděli. Vždycky takhle po ránu cestou do práce počítám zvěř, se kterou se potkám. A dnes to vypadalo, že ta úplňková noc se jí úplně nelíbí. Kromě jednoho zajíce a jedné kočky byl kolem silnic klid. Až v osadě zvané Byňov, hned za zatáčkou, stál vedle asfaltu majestátní jelen. Naštěstí jsou jeleni na rozdíl od hopkajících laní nebo srn samotářská a klidná zvířata, nějaké auto je nemůže vyvést z konceptu. Vyměnili jsme si pohledy a bylo. Musím říct, že potkat něco tak důstojného po ránu je zážitek. Můj den díky tomu začal velkolepě. Ať ten váš začne podobně nebo alespoň příjemně.
1: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Hana Zagorová a spolu s ní taky Petr Rezek v dobrém ránu na severu, necelých 12 minut po 5. hodině raní. Před námi je první půlhodinka našeho dnešního ranního vysílání a my v ní budeme velmi intenzivně vzpomínat. Třeba na muže, který se do českých dějin zapsal neblaze, ale výrazně, a sice na Reinharda Heydricha, to někdy před 5:30. Teď si dáme ale vzpomínání mnohem obsáhlejší. Je před námi kalendárium Petra Jungmana a v něm všechny události, které nějak souvisí s datem 27. září.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První podzimní neděle 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů. Voilà. Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král. Syn Přemysla Otakara II. Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší vám všem pěknou neděli.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme 18 minut po páté a teď se společně začneme těšit na krásný den, který je před námi, a bude to krásný den, podobně jako ten včerejší. Po ránu se sice mohou zejména v údolích vyskytovat mlhy, jinak ale bude většinou polojasno. Během odpoledne a večera pak bude oblačnosti ještě ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Krásné babí léto s Českým rozhlasem Sever.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: 5 hodin a 21 minut pěkné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. A teď taky s mužem, který nemá pěknou pověst. Už jenom jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A přesně před 85 lety přijel nastolit pevnou rukou pořádek v tehdejším protektorátu Čechy-Morava. Není to nikdo jiný než Reinhard Heydrich.
1: Za zvuků hymny byla vztyčena vlajka. Před vchodem do hradu pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
3: Přijetí u zástupce ryského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neurata poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
5: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
6: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příčerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
4: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústeckém kraji nově vznikla Rada pro duševní zdraví. Podle krajské mluvčí Magdaleny Fraňkové bude pomáhat hlavně mladým lidem. Rada propojí poskytovatele zdravotních a sociálních služeb se školami, obcemi i odbornou veřejností. Spolek Veselý venkov zachránil historický kříž v Červeném újezdu na Teplicku. Dnes ho slavnostně odhalí. Podle spolku je součástí venkovské slavnosti procesí s kulturním programem a žehnání. Vhodný vánoční strom na náměstí hledá město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Už jen pár dnů zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidé ji můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy. Je ale možné ji vyřídit i online. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Ráno se místy objeví mlhy, jinak ale čekáme většinou polojasno. Odpoledne oblačnost ubude až do vyjasnění. Teplotu dnes naměříme nejvýše 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích sobě druhách neprojedete ulicí na rozhraní. Silničáři tam opravují povrch vozovky. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu a také příjemné ráno s námi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ilona Čáková a její písnička v nedělním Dobrém ráno na Českém rozhlase Sever. Před námi jsou babské rady a týkat se budou něčeho, co já osobně jsem do vlastní kuchyně ještě nepustila. Tak uvidíme, jestli po dnešních babských radách změním na batáty názor.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Máme za sebou velmi jasnou úplňkovou noc. Ranní teploty se aktuálně na severu Čech pohybují kolem 8 až 10 stupňů Celsia a během dne budou stoupat na velmi příjemné pozdně podzimně letní hodnoty 20 až 23 stupňů Celsia. Tak vysoko by se dnes měly vyšplhat teploty během odpoledne. Na horách se rtuť zastaví někde u 17. Po ránu počítejte zejména v údolích s tím, že se mohou vyskytovat mlhy, jinak ale bude oblačno až polojasno, no a během odpoledne a večera bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Na prodloužený víkend si pro nás počasí připravilo, řekla bych, to nejlepší, co umí. Tak si ten krásný den, který je před námi, užijte přesně podle svých představ.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Přeji krásné nedělní ráno a doufám, že na rozdíl ode mě, vy dneska nemusíte být v práci a můžete si od ní odpočinout. Zvláště pokud máte třeba sedavé povolání, jako je práce za počítačem nebo nejrůznější administrativní činnosti. Práce v sedě totiž může být zdraví škodlivá. Co s tím dělat? Tak to teď poradí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Je pravda, že mnoho lidí tráví většinu svého pracovního dne v sedě, což může vést k celé řadě zdravotních problémů, včetně obezity, srdečních onemocnění a bolestí zad. Nicméně existuje jednoduchý a efektivní způsob, jak proti těmto negativním účinkům bojovat. Pomocí chůze. Existuje mnoho způsobů, jak denně ujít aspoň o pár kroků navíc. Chcete-li, aby vaše procházka byla zábavnější, můžete se projít s kamarádem nebo sousedem. Nebo zkuste třeba audioknihu, kterou budete vždycky poslouchat jenom při procházce. Budete mít větší motivaci jít ven a navíc vám pohyb rychleji uteče a vy získáte benefit ve formě kroků. Jestli nemáte čas na procházku v přírodě, pomoci může třeba i pochodování po bytě nebo po kanceláři při telefonování. Něco podobného předváděl přece student Svátek ve filmu Marečku, podejte mi pero. V případě, že bydlíte ve vysokopodlažním domě, místo výtahu vsaďte na vlastní nohy. V domě s patrem si potom můžete vyjít vlastní schody hned několikrát za sebou. Zkuste také zvážit pořízení běžeckého pásu, který vám pomůže zvýšit denní počet kroků, třeba při sledování televizních pořadů. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever. Na minutu o zdraví.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Věřící si dnes připomenou 900 let od obnovy kaple na Řípu. Na opravu levhartince v liberecké zoo přispěje město Liberec 50 milionů korun. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Jako zastupující říšský protektor se měl tvrdě vypořádat s Čechy. Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně vyjasnění a teplotu do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Oslavu 900 let od obnovy kaple na Řípu zahájí dnes dopoledne mše v Roudnickém kostele Narození Panny Marie. Povede ji olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním strahovský opat Daniel Petr Janáček. Informovalo o tom pražské arcibiskupství. V 14:30 se pak účastníci akce sejdou pod horou Říp a vystoupají k rotundě. Tam pak povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl modlitbu Te Deum a požehná opravenou sochu svatého Jiří. Město Liberec přispěje na opravu pavilonu levhartů v liberecké zoo 50 milionů korun. Na posledním zasedání v tomto volebním období o tom rozhodli zastupitelé. Peníze město poskytne pod podmínkou, že po dobu projektu odsouhlasí Rada architektů města. Opravu levhartince plánuje liberecký kraj začít příští rok na jaře. Dotace od libereckého magistrátu by měla pokrýt zhruba polovinu předpokládaných nákladů.
3: Zoologickou zahradu v Liberci převzal v roce 2022 Liberecký kraj. Město od té doby každoročně přispívá na konkrétní projekty. Naposledy dalo 50 milionů korun na rekonstrukci pavilonu žiraf. Ta by měla stát celkem 100 milionů korun a hotová má být do několika měsíců. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. V protektorátu Čechy a Morava záhy vyhlásil stané právo a začala jeho krutovláda.
4: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér. Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo se mimo jiné vypořádá s českým odbojem, říká Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
5: Heydrich byl považován za člověka, který nemá soucit, on i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk.
4: Masové popravy a transporty začaly záhy. Tak to vzpomínala pro paměť národa Alena Kasprová-Bajerová.
6: Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
4: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
1: První porážku v novém ročníku Maxa národní ligy utrpěli basketbalisté Děčína. V Opavě podlehli domácím 76-83, když jim 22 bodů nastřílel jejich bývalý hráč Matěj Svoboda. Druhou výhru v řadě si naopak připsalo Ústí nad Labem. Ve druhém poločase na hřišti USK Praha vymazalo 14-bodovou ztrátu a zvítězilo 89-80. Nejužitečnějším hráčem Slunety byl kapitán Ladislav Pecka, který zaznamenal 13 bodů, ke kterým přidal 11 doskoků.
2: Počasí.
1: Po ránu se místy objeví mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ústí nad Labem počítejte s uzavírkou v ulici Bělehradská. Probíhají tam stavební práce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Možná se stalo i vám, že jste museli sáhnout do dětské kasičky a půjčit si něco z dětských úspor na své vlastní výdaje. Něco jiného je si půjčit a něco jiného je peníze si brát, a to nejen od dětí. Jeden takový nepříjemný rodinný příběh vám už za chvíli v Krimi historkách odvypráví Petr Beran. Petr Spálený a Zdeněk Rytíř vám zaspívají jednu z písniček, které nestárnou, ale ještě předtím pro nás jasnou zprávu bude mít Petr Janda a jeho Olympik. Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Na hodinách byste právě měli mít 6:14 dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, který vám ve svém vysílání mimo jiné pravidelně vypráví nejrůznější krimi historky. Vždycky mají nějaké skryté poselství a dnes bych řekla, že je to poselství velmi jednoduché. Krást se nemá.
1: Krimi historky. Důvěra ve vztahu je jedna věc, ale peníze v obálkách jsou věc druhá. Muž z Chomutovská měl podle policie využít důvěry své přítelkyně a postupně jí bral hotovost, kterou měla schovanou na různých místech doma. Nezůstalo přitom jen u jejich úspor. Podezřelý sáhnul i do dětských kasiček a peníze používal pro vlastní potřebu. Žena nakonec zjistila, že jí hotovost mizí a svého partnera se zeptala. Ten jí slíbil, že všechno vrátí, jenže zůstal jen u slov. Celková škoda se podle policie vyšplhala přibližně na 140 tisíc korun. Muž je podezřelý z krádeže a v případě prokázání viny mu hrozí až 2 roky vězení. V tomhle případě tak společná domácnost rozhodně neznamenala společnou peněženku. Krimi historky.

0: počasí.
1: 17 minut po 6. se pojďme podívat na to, jaké že je nedělní ráno s datem 27. září a pro začátek můžeme konstatovat, že je teplejší na horách než v nížinách. Třeba na Sněžníku, na Děčínsku aktuálně měří 11,5 stupně Celsia, stejně jako na Nové Vsi v Krušných horách. Teplo je i na Cínovci nebo na Střelné či v Dubí taky. V Krásné Lípě, ale třeba v Žatci nebo v Lounech tam mají jenom 5 stupňů nad nulou. Možná to souvisí s tím, co meteorologové předpovídají na dnešní ráno, a to jsou mlhy v údolích, a tam, kde je mlha, tam je logicky chladněji. Ráno s mlhami počítejte, jinak ale bude oblačno až polojasno a během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do úplného vyjasnění. Čeká nás krásný podzimní den s teplotami, které nápadně připomínají dny letní. 20 až 23 stupňů Celsia v odpoledních maximech, na horách 14 až 17.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: podíváš?
1: Kolony vozidel v dopravních špičkách, ulice na sídlištích plné zaparkovaných aut, nevyhovující spojení městskou hromadnou dopravou, nedostatek tras pro cyklisty nebo nebezpečná místa pro chodce. Dojmy obyvatel potvrdil rozbor dat pro aktualizaci plánu mobility v Teplicích. Analytickou část představili autoři tento týden na veřejném projednání. V říjnu ukážou možná opatření.
2: Chceme se vlastně dozvědět, co Teplice hodlají dělat ve věci parkování.
3: A jestli už jde něco změnit, nejde změnit ohledně té dopravy.
4: Červenclovi taky chtěli vidět, v čem vůbec veřejné projednávání aktualizace plánu městské mobility spočívá.
2: Co se plánuje, co se tím má zlepšit, jak to probíhá všeobecně, co se tady bude dneska teda řešit.
5: Tohle je druhá aktualizace plánu mobility, což je mimochodem dokument povinný pro města na 40 000 obyvatel, aby mohli žádat o dotace.
4: Objasňuje Roman Dostal ze společnosti Smart Plan, která aktualizaci zpracovává.
5: Je potřeba aktualizovat všechny analytické data, to znamená všechny průzkumy dopravy zopakovat, aktualizovat dopravní model, prověřit, co bylo dokončeno za stavby a navrhnout nová opatření zase na to nové období.
4: A sice od roku 2026 do roku 2033. Aktualizace pracuje taky se značným nárůstem dopravy.
5: Ta doprava narostla k roku 2025 natolik, jak se předpokládalo, že naroste v roce 2030, takže roste rychleji, než se předpokládalo, bohužel.
4: Třeba Masarykovou třídou projede denně 9850 vozidel, přitom podle předpokladu to v roce 2030 mělo být 9200 aut. Lidi z Teplic mají teď 600 aut na 1000 obyvatel, s tím se počítalo taky až v roce 2030. To všechno se odráží i na potížích s parkováním. Taky tím se analýza plánu mobility podle zpracovatele Romana Dostála zabývala.
6: Když se bavíme o parkování, asi nic překvapivého. V noci je problém na sídlišti, přes den je problém okolo centra města. Nicméně díky tomuhle podkladu tak máme my, respektive město, konkrétní vyčíslení, kolik tam je legální stání vlastně, kolik tam pak reálně stojí lidí.
4: Na některých sídlištích je v noci víc aut než míst, třeba v Trnovanech nebo v Šanově 2 je během noci kapacita parkování až na 150%. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minutky bude 6:30 dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, ve kterém vám dnes zprávy připravuje Petra Firstová. No a v těch, které uslyšíte už za chviličku, se mimo jiné dozvíte, kde můžete navštívit z Brusu novou rozhlednu.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stovky lidí přilákala v sobotu nově otevřená rozhledna na vrchu Jitrovník u Šluknova. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ní zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z ní měla být vidět Sněžka i Klínovec. Ústecký domov pro seniory na severní terase bude mít 3 nové výtahy. Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z ANO za ně město zaplatí téměř 5,5 milionu korun bez DPH. Práce mají začít v lednu příštího roku. V Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském Výběžku dnes v 9:30 dopoledne odstartuje charitativní duatlon. Závodníci pojedou 20 kilometrů na kole a 5 kilometrů poběží. Vybrané startovné poputuje do sbírky na opravu varhan v Jindřichovickém kostele. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. České tenistky dnes zabojují o triumf v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Ráno se místy objeví mlhy, jinak čekáme oblačno až polojasno a během odpoledne ubývání oblačnosti do vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci počítejte s uzavírkou ulice Rampasova. Důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tohle byla Ivone Přenosilová a její naprosto nezaměnitelný hlas v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Co se vám vybaví, když se řekne jméno Felix Holzmann? Určitě hromada smíchu a nezapomenutelné scénky. Věděli jste ale, že jeden z nejslavnějších českých komiků se narodil a taky žil tady u nás, na severu Čech. Víc ví Renáta Filipi.
1: Je to přesně tak. Felix Holzmann se narodil 8. července 1921 v Teplicích, ale jako malé dítě se s rodiči přestěhoval do Litoměřic. Komik, který se ve svých scénkách proslavil postavou s výraznými kulatými brýlemi a slabněným kloboukem takzvaným tralaláčkem. Vystudoval obchodní školu v Ústí nad Labem, ale nakonec se naštěstí věnoval divadlu. Jako dítě účinkoval v litoměřickém ochotnickém spolku Karla Hinka Máchy. Jako profesionální komik začal účinkovat v 50. letech a jedna z jeho prvních scének se jmenovala Akvárium. V roce 1967 poprvé vystoupil v silvestrovské estrádě Československé televize a od té doby se stal pravidelným hostem. A od roku 1968 začal být slavný i v zahraničí. V té době totiž byly ve východním Německu známy hlavně dvě jména – Felix Holzmann a Karel Gott. Felix se stal také nejznámějším českým bavičem u německého publika. Holzmann se nakonec v Německu i podruhé oženil a se svou ženou Bärbel Greif žil až do své smrti v roce 2002 v saském městě Chemnitz.
0: Říká Renáta Filipi, která nám odtajnila možná dosud ne zcela známé detaily z života známého komika. Tolik o Felixi Holzmannovi a teď už zase něco málo hudby. Dáme si Modern Talking.

0: počasí.
1: Za minutku bude 6:45 a my si teď společně s meteorologem Pavlem Juzou řekneme, jaký den nám to právě začíná. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak bude dneska stejně krásně jako včera?
2: Tak vypadá to tak nějak podobně. Teď ráno to vypadá, že teda na většině území kraje je oblačnost taková ta řídká, vysoká, skrz kterou teď ještě nevyšlo slunce, ale prosvítá skrz to měsíc, ale je řídké, ale oblačnost to je, ale během dne by postupně měla ubývat a jinak teď ráno jsou teploty většinou v rozmezí 7 až 11 stupňů. No a přes den tedy se očekává, že bude odpoledne k večeru ta oblačnost tak nějak ubývat, maximální teploty dosáhnou tak asi 20 až 23 stupňů, to znamená takové poměrně příjemné hodnoty, bych řekl, to je něco jako pokojová teplota, 20 až 23 stupně, na horách o něco chladněji 14 až 17 stupňů a vítr většinou slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, ale na horách a během dne místy i jinde mírný jihovýchodní, který k večeru bude na horách ještě trochu zesilovat.
1: Tak když si odmyslíme ten vítr, myslím, že s konstatováním, že venku bude dneska jako v pokojíčku, se směle můžeme rozloučit. Díky za informace a pěkný den.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitida.
4: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
3: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Skupina Black Milk a její písňové konstatování, že není den, jak má být. Já doufám, že tohle konstatování dnes platit nebude a že ten den vyjde přesně podle vašich představ. Aby se tak stalo, musíte mimo jiné dávat pozor za volantem, pokud se někam vydáte na nějakou cestu, na nějaký nedělní výlet. No a aby ty naše cesty byly bezpečné, tak si spolu s vámi celé září opakujeme pravidla silničního provozu. Každý den vám nabízíme jednu situaci, ve které se často chybuje. Dnes budeme mluvit o tom, jestli můžeme objíždět kolonu, která je před námi, přes čerpací stanici nebo třeba přes odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvíře

0: Zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna, babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Spolek zachránil křížek v Červeném újezdu na Teplicku. Dnes opravenou památku slavnostně odhalí. V Příchovicích dnes slaví 60. sezónu divadla Járy Cimrmana. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně vyjasnění a teplotu do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Spolek Veselý venkov zachránil historický kříž v Červeném újezdu na Teplicku. Dnes ho slavnostně odhalí. Podle spolku je součástí venkovské slavnosti procesí s kulturním programem a žehnání. Průvod z návsi ke křížku doprovodí folklorní soubor Jarošovci, podřibský harmonikář a bílinčtí baráčníci. Dobrovolníci připravili občerstvení a benefiční tombolu na podporu další údržby kříže.
3: Původní kříž rodiny Ničových pocházel z roku 1831. Zbylo z něj ale jenom torzo, rozbitý kamenný podstavec bez sloupu i kříže. Spolek proto zorganizoval sbírku na obnovu historické památky. Vytvořili štukatér Karel Kaliba a dobrovolníci se postarali o úpravy okolí, výrobu lavičky nebo plůtku. Z Červeného újezdu Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Divadlo Járy Cimrmana dnes v Jizerských horách oslavuje svou 60. sezónu. Program zahájilo sobotní uvedení hry Akt v tanvaldském kině Jas, na které dnes navazuje spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Ta vede z Tanvaldu do areálu u Čápa v Příchovicích, kde je připravený celodenní program. Do Jizerských hor autoři zasadili smyšlený Liptákov, kde fiktivní český génius žil.
4: Během dopoledne se koná křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno a beseda s herci ze souboru. Odpoledne je na programu autogramiáda a premiéra dvou dílů druhé série televizního cyklu Po stopách Járy Cimrmana od České televize. Představí se několik původních herců z divadla, včetně Zdeňka Svěráka a Miloně Čepelky, který v rámci dne oslaví své 90. narozeniny. Z Příchovic Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice.
2: Sport.
1: Hokejisté Litoměřic vyhráli v 7. kole Maxaligy v Přerově 7-2, když se na vysokém vítězství podílelo 7 střelců. 3 body si v utkání připsal útočník Ondřej Pšenička. Dařilo se také Chomutovu. Piráti zdolali poslední Havířov 4-2, když rozdílovou branku vstřelil Daniel Badinka v oslabení na konci druhé třetiny.
2: Počasí.
1: Po ránu se místy objeví mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Krupce na Teplicku počítejte řidiči s uzavírkou ulice Dlouhá. Dělníci tam totiž opravují vodovod a kanalizaci. Objížďka vede ulicí pod stadionem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré nedělní ráno, bylo 7 a slunko se před pár minutami vyhouplo nad obzor a možná se na obloze ještě potká s tím úplně kulatým měsícem. Vy se každopádně právě teď potkáváte s Českým rozhlasem Sever a já doufám, že je to potkání příjemné. Tuhle ranní hodinku pro vás hudebně odstartuje Helena Vondráčková a těšit se v ní můžete na informace o českém fotbale, o olivovnících, ale i o historických událostech spojených s datem 27. září. Tak dobré 27. zářijové ráno se Severem a teď už i se slíbenou Helenou Vondráčkovou.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po 7. Je před námi kalendárium Petra Jungmana a jak Petra znám, tak ho určitě odstartuje informací o tom, kdože dnes slaví svátek. Ale já ho s dovolením předběhnu a popřeju všem Jonášům a Damiánům pěkné jmeniny.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stanné právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka pýchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
4: Voilà.
3: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve mně někam, kde svítí slunce, zpívalo se v téhle té písničce a tak je, myslím, velmi vhodné na ní navázat předpovědí počasí a ta je tu právě teď. Máme 7 hodin a téměř 17 minut k tomu a můžeme si říct, že teplotní rekord dnes pravděpodobně nepadne. Je z roku 2023 a má hodnotu 26 stupňů Celsia. Ale odpolední maxima úplně daleko od těch rekordních nebudou. Nejvyšší teploty, které ústečtí meteorologové slibují na dnešek, se budou pohybovat z rozmezí 20 až 23 stupňů Celsia. Jak říkám, na rekord to není, ale přesto bude nádherně. Na horách se rtuť zastaví někde u 17. Teď po ránu počítejte s tím, že se v údolích mohou vyskytovat mlhy, ale jinak nás čeká krásný den. Nejprve bude obloha oblačná s takovou tou vysokou oblačností, pak polojasná, no a během odpoledne a večera se oblačnost bude úplně rozpouštět a vytrácet až do úplného vyjasnění. Neděle jako malovaná.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Trocha populární, ale vlastně i vážné hudby opět a Radeček a Moravská filharmonie ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A teď trocha sportu. Těžcí soupeři, cíl rozvíjet českou fotbalovou reprezentaci. Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u národního týmu. Zápasovou premiéru si odbyl v Praze proti Chorvatsku v Lize národů. I přes porážku 1-2 ukázal souboj s předním evropským celkem, že tahle spolupráce by mohla fungovat.
1: Fotbalisté se dočkali děkovačky z fanoušky a taky pochvaly od trenéra Deny, který věří, že se bude národní tým dál zlepšovat.
2: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Už v prvním utkání jen po 5 dnech společných tréninků bylo vidět, na čem se převážně španělský trenérský tým snaží s reprezentací pracovat. Kombinační fotbal, přímočarost, odvaha hrát.
3: Myslím si, že jako celkově ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas.
1: Říkal obránce Jiří Sláma, jeden z debitantů v českém týmu. Santi Denia postavil i další 3 úplné nováčky. Do hry šel v základní sestavě i nejmladší hráč v aktuálním kádru, 22-letý křídelník Lukáš Ambros.
4: Máme dobré základy a potřebujeme teď prostě se sehrát a dostat to všechno do sebe.
1: Trenér Denia dává důraz i na lidskou stránku spolupráce. Mluvil o tom třeba golman Lukáš Horníček, který odchytal první zápas v éře španělského kouče.
5: Myslím, že Santi nastal dobrou atmosféru a zároveň kluci si sedli. Myslím si, že všichni se bavíme s každým a jsme taková dobrá parta, jak on říká, rodina a bojujeme jeden za druhého. A myslím, že tohle je takový to, co jsme si měli držet, měli se tam pokračovat až do konce tady Ligy národů a popřípadě dál do budoucnosti.
1: Další těžkou prověrku zažijí čeští fotbalisté v úterý, znovu v Praze proti Anglii. Z Edenu, Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever.

Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu Sever 4 minutky před 7:30. Teď ho vystřídá Whitney Houston, no a až dospívá ona, přijde Petra Firstová s dalšími zprávami, ve kterých se dozvíte, že se dnes na severu Čech bude trochu válčit, ale taky trochu zahradničit, tedy zahradničit. Budou se sázet stromy, no a s tím válčením to taky nebude tak zlé. Chystá se jenom ukázka jedné historické bitvy. Víc o tom všem ve zprávách.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Rekonstrukce bitvy u Lovosic omezí dopravu v Lovošské ulici. Samotná ukázka historické bitvy z poloviny 18. století začne ve 13 hodin. Už od 11 hodin ale bude omezený vjezd do Lovošské ulice. Strážníci do ní pustí pouze organizátory, rezidenty a vlastníky nemovitostí. V Holedeči u Žatce budou dnes od 10 hodin dobrovolníci sázet stromy. Podle žateckého radního Josefa Hodiny z ANO plánují vysadit víc než 500 stromů. Jedná se především o duby a buky. Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené pro tiché studium, jsou odhlučněné a zvuk nepropustí dovnitř ani ven. Určené jsou pro jednu osobu, která zajistí soukromí a klid. Už jen pár dnů zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidé ji můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy. Je ale možné ji vyřídit i online. První porážku v novém ročníku Maxa národní ligy utrpěli basketbalisté Děčína. V Opavě podlehli domácím 76-83. Druhou výhru v řadě si naopak připsalo Ústí nad Labem. Ve druhém poločase na hřišti USK Praha vymazalo 14-bodovou ztrátu a zvítězilo 89-80. Ráno se místy objeví mlhy, jinak čekáme oblačno až polojasno a během odpoledne ubývání oblačnosti do vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 77. kilometru ve směru na Drážďany u vjezdu na pumpu vytéká na vozovku nafta z kamionu. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, taky si užíváte podzim na zahrádce. Do českých zahrádek ještě nedávno olivovníky rozhodně nepatřily. Tahle ta pro středozemí charakteristická dřevina je totiž na naše poměry trochu choulostivá, ale začíná se to měnit a olivovník začíná pronikat i do českých zahrad. Kam ho zasadit a jak se o něj starat, aby se mu dobře dařilo i v těch našich podmínkách, tak to vám teď prozradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, olivovník můžeme pěstovat i u nás. Jen v našich podmínkách potřebuje jinou péči než ve Středomoří. U nás ho nejčastěji pěstujeme v nádobě, abychom ho mohli na zimu přemístit do chráněného prostoru. Nádoba musí mít odtokový otvor a na dně nesmí zůstávat přebytečná voda. Vhodný je propustný substrát určený pro středomořské rostliny. Olivovník potřebuje především hodně světla. Proto od jara do podzimu nádobu s olivovníkem umístíme venku na slunné a chráněné místo. Na podzim olivovník prohlédneme, odstraníme suché nebo poškozené větvičky a zkontrolujeme, jestli se na rostlině neobjevily škůdci. Výraznější střih ale necháme až na jaro. Při očekávaných mrazech je bezpečnější přemístit rostlinu do zimní zahrady nebo do skleníku. V teplejších a chráněných místech může olivovník růst celoročně venku. Na zimu ho ale musíme chránit před silnými mrazy zakrytím. S příchodem chladnějšího počasí postupně omezujeme zálivku a v zimě zaléváme jen mírně, až když půda částečně vyschne. Kořenový bal nemá být dlouhodobě suchý, ale ani přemokření olivovníku nesvědčí a může vést k poškození jeho kořenů. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: 7 hodin, téměř 48 minut, přeji pěkné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Nedělní ráno, které odstartuje další krásný den. Teď aktuálně se teploty u nás na severu v maximech pohybují kolem 10 stupňů Celsia, ale budou stoupat až k velmi příjemným 23. Na horách bychom měli měřit mezi 14 a 17 stupni nad nulou. Teď ráno se v údolích válejí mlhy, tak s tím počítejte, zejména pokud se dáte za volant. Jinak ale je obloha oblačná až polojasná a té oblačnosti bude během odpoledne a večera ještě navíc ubývat až do úplného vyjasnění. Jak říkám, začíná nám krásný den, tak si ho pojďme společně užít.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Lebka svatého Václava dnes v 19 hodin dorazí do Staré Boleslavy. Lidé ji budou moci vidět v bazilice svatého Václava a tam zůstane vystavená i během zítřejší pouti. Při slavnostní mši na Mariánském náměstí lebku letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Vogel.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho takhle lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje proboštz staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Po nočním požáru domu na Děčínsku jsou škody za 4 miliony korun. Jeden hasič se zranil. Krupka přestaví bývalou ubytovnu ve Vodní ulici na startovací byty. Před

0: 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich, ujal se funkce zastupujícího říšského protektora. Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně vyjasnění a teplotu do 23 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Škody za 4 miliony korun zůstaly podle odhadů po požáru rodinného domu a stodoly, ke kterému v noci vyjížděli hasiči do Velké Bukoviny na Děčínsku. Jeden ze zasahujících hasičů se lehce zranil a zdravotnická záchranná služba ho převezla k ošetření. Hasiči to uvedli na sociálních sítích. Uchránit se podařilo majetek za 5 milionů korun. Co bylo příčinou požáru, vyšetřovatelé zjišťují. Krupka na Teplicku chce z nevyužitého objektu poblíž Mariánského náměstí vybudovat bytový dům. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové pracují projektanti na dokumentaci a radní odsouhlasili podání žádosti o dotaci. Pokud ji město dostane, musí být přestavba bývalé ubytovny hotová do konce roku 2029.
1: Ve čtyřpodlažní budově ve Vodní ulici má být 8 startovacích nájemních bytů. Krupka připravuje celkovou opravu objektu, včetně zateplení, výměny oken a rozvodů, modernizace výtahu nebo úpravy vnitřních dispozic a také s parkováním na dvoře domu. Původně město chtělo bývalou městskou ubytovnu zbourat. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku dnes v 9:30 dopoledne odstartuje charitativní duatlon. Závodníci pojedou 20 km na kole a 5 km poběží. Vybrané startovné poputuje do sbírky na opravu varhan v Jindřichovickém kostele. Jsou z přelomu 19. a 20. století a už několik let nehrají. Zachránit se je snaží místní spolek. Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvýše postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu, masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní. Pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
2: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
0: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Sport. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku elitní ligy národů porážkou. Chorvatsku podlehli v prvním zápase pod novým trenérem Španělem Santim Deniou 1-2. Ve stejné skupině mistři světa Španělé vyhráli v Anglii 3-2. Počasí. Po ránu se místy objeví mlhy, jinak ale bude oblačno až polojasno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrní buďte řidiči na dálnici D8 na 44. kilometru u Siřejovic. Ve směru na Prahu leží na vozovce popadané dopravní značení.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Těšíte se na Stardance? Start letošního ročníku se blíží a pokud chcete vědět, jak vypadá příprava jednoho ze soutěžících, herce a muzikanta Vojty Dyka, tak zůstaňte s námi. Vedle těchto téměř bulvárních informací vás v našem vysílání čekají i informace na výsost seriózní. O bouřkových mracích vám to, co v učebnicích nebylo, už za chvíli prozradí Martin Písařík. Ještě předtím ale Václav Neckář a taky Xindl X. Dobrý poslech a pěknou neděli s námi.
3: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Lékořicové bombóny jsme mlsali jako děti školou povinné a právě v tomhle věku jsme taky docela často otevírali učebnice, abychom se něco dozvěděli. Teď se dozvíme to, co v nich nebylo. Se svou rubrikou je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tohle byly Bugles v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever a před námi je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: I meteorologové to na dnešek říkají velmi jednoduše, ba až lapidárně. Bude většinou slunečno a teplo. Když to rozvedeme, dozvíme se, že teď po ránu můžeme potkat mlhy, a to na těch obvyklých místech, zejména v údolích. Budou se ale rozpouštět a pak nás čeká oblačno až polojasno, během odpoledne a večera dokonce až jasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a k tomu slabý proměnlivý vítr nebo vítr jihovýchodní, ale nijak zásadně rychlý. Tolik tedy předpověď na neděli s datem 27. září. Já myslím, že říct, že vám přeju krásný den, je víc než na místě.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dejte si dobrý kafe společně s Luckou Bílou a pojďte s námi vyhlížet Stardance. Už ani ne dva týdny scházejí do začátku letošního ročníku. Jeden ze soutěžních párů tvoří herec a hudebník Vojta Dyk a rakouská profesionální tanečnice Katrina Málek, která české jméno získala svatbou s českým tanečníkem Václavem Málkem. Slávka Brádlová nadnesla, že Vojtovi taneční kreace při koncertech a striktně daná choreografie. To jsou přeci jen dva úplně odlišné šálky kávy.
1: To je otázka nebo odpověď?
2: To je otázka a vy ji můžete zodpovědět jakkoliv okay. Chcete.
1: Je to tak. No je to jiný šálek kávy, samozřejmě. Je pravda, že já většinu choreografií, o nich ani nemůžu říct, že jsou to choreografie, to, co si vytvářím na koncertě, protože po každý tančím nějak jinak. Takže já nejsem úplně ten typ, který by se rád nějak škatulkoval do nějaký choreografie a právě proto mě to celkem zajímalo, jaký to vlastně bude. A vlastně mě překvapilo, že mě to baví.
2: Máte přísnou tanečnici?
3: No, když jsem unavená, jsem přísná.
1: Ona nikdy není unavená.
3: Ne, nikdy.
1: Ne, ale ona hlavně pracuje i s dětmi, což je pro mě výhoda, protože má trpělivost s kopytama, jako jsem já.
3: To je velký dítě.
2: Ano, velký je opravdu vzrůstem i. Ale vy jste tady řekla moc hezké rozdíly mezi tou rakouskou a českou Stardance.
3: Největší rozdíl je, že tady můžeme vybrat hudbu a taky, že máme víc času před prvním přímým přenosem. Taky, že mluvíte česky tady.
2: A vy mluvíte česky velmi dobře, jakkoliv s češtinou jste se potkala, předpokládám, v dospělém věku.
3: Já myslím, že nemluvím tak dobře česky. Začínala jsem se učit od ledna, jenom slyšela moc česky, ale nemluvila jsem. Teď se učím moc.
2: Mluvila jsem nedávno s vaší ženou. Ptala jsem se jí, jak se jí líbí Inspekce, krimi seriál. Ona říká, no my jsme vlastně nikdo ještě to tak nějak dohromady neviděli, tak plánujeme v říjnu, že si dáme takové hezké večery právě s Inspekcí. Já to vidím dost černě. Jaké večery, když bude trénink, bude přímý přenos?
1: No právě to je fantastický, ale ty přímý přenosy jsou v sobotu a já vlastně od teďka už mám do Vánoc asi jenom 3 večery zaplněný, protože jsem si to právě na to udělal čas, abych mohl nějakým způsobem se tomu věnovat. Takže tréninky sice budou, ale večery budou mít volný, nejen na filmy. A vlastně já mám potom akorát 2 takový velký koncerty v O2 Univerzum a jeden v Ostravě s Janáčkovou filharmonií a se svojí kapelou, jmenuje se to Dixou Vánoce. To je až po finále Stardance, takže do té doby mám asi 3 koncerty. Ne?
2: Takže vlastně úplně na pohodu.
1: No, úplně na pohodu, si tady už půl hodinu masíruju tady pod kolení jamku.
0: Letošní ročník taneční soutěže Stardance, ve kterém uvidíte i Vojtu Dyka, začne na prvním programu České televize v sobotu 10.10.

Konec měsíce září si pro nás připravil nádherné počasí, máme to správné babí léto, ale přesto už někteří z nás myslí na Vánoce. A nedělají to jenom jednotlivci, dělají to i města, třeba město Cvikov na Českolipsku. Jak jsem to zjistila? To zjistíte ve zprávách, které už za chvíli přinese Petra Firstová. She's crazy like a fool.

0: 9.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký domov pro seniory na severní terase bude mít 3 nové výtahy. Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z ANO za ně město zaplatí téměř 5,5 milionů korun bez DPH. Práce mají začít v lednu příštího roku. Hasiči v noci vyjížděli k požáru rodinného domu a stodoly ve Velké Bukovině na Děčínsku. Uvedli to na sociálních sítích. Škody po požáru jsou podle odhadů vyčísleny na 4 miliony korun. Jeden hasič se lehce zranil a záchranáři ho převezli k ošetření. Příčina požáru se vyšetřuje. Vhodný vánoční strom na náměstí hledá město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Zítra si lidé v Česku nenakoupí ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Ráno se místy objeví mlhy, jinak čekáme oblačno až polojasno a během odpoledne ubývání oblačnosti do vyjasnění. Dnešní nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích počítejte s uzavírkou křižovatky v ulici Nerudova. Probíhají tam totiž stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, s rozhlasem, který vám pravidelně představuje slavné rodáky. Dnes je před námi medailonek muže, který klidně mohl skončit v nějakém pivovaru. Místo toho se z něj stal umělec.
1: Slavní Severočeši.
2: Téměř 30 let stál v čele Severočeského klubu spisovatelů. Ladislav Muška byl zároveň operním zpěvákem, publicistou, prozaikem a autorem rozhlasových a divadelních textů. Narodil se v roce 1928 v Semilech. Vyučil se sladovníkem a při zaměstnání studoval v Praze operní zpěv. 2 roky působil v armádním uměleckém souboru. V roce 1951 nastoupil do Ústeckého divadla. Začínal jako sborista. Později se stal solistou a působil také jako dirigent scénické hudby a režisér. K literatuře se dostal během svého působení v Ústeckém divadle. Jeho první publikovaná povídka vyšla v roce 1956. Psal prózu, detektivní příběhy, literaturu pro děti, aforismy a publicistické texty. Spolupracoval s tiskem, rozhlasem i televizí. Rozhlas vysílal jeho povídky, literární pásma a hry. V roce 1970 po skartaci nákladu jeho knihy Pátého dne stvořil rybu dostal Muška zákaz publikovat, který trval prakticky až do roku 1989. Tvořit ale nepřestal. Například pro Ústecké divadlo psal anonymně cyklus Pojďte si hrát. Jeho hra Pihovatá princezna byla uváděna pod pseudonymem. Po sametové revoluci Muška spoluzakládal Severočeský klub spisovatelů. V roce 2008 získal cenu primátora města Ústí nad Labem a také například cenu Jiřího Marka za detektivní knihu Nenechám si tě vzít. Ladislav Muška zemřel v listopadu 2023 v Ústí nad Labem v úctyhodném věku 95 let.

0: počasí.
1: Až 23 stupňů bychom mohli dnes odpoledne naměřit u nás na severu Čech. A to přesto, že obloha z kraje dne vůbec nebude tak jasná, jako byla včera celý den. Teď po ránu ještě počítejte s mlhami, které se mohou vyskytovat zejména v údolí. No a až se rozpustí, tak oblohu bude krýt vysoká oblačnost, bude oblačno nebo polojasno. Během odpoledne a k večeru by se ale mělo vyjasnit. Nejvyšší teplo 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Prostě neděle s datem 27. září bude pěkná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 9 v nedělním ranním vysílání Českého rozhlasu Sever Petra Janů. A teď nás čeká výlet, který včera absolvovali stovky lidí, a to z Čech, ale i ze sousedního Saska. Přilákala je nově otevřená rozhledna na vrchu Jitrovník u Šluknova. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ní zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z rozhledny měly být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi jen docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Milada Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádu.
2: Chodíte často po rozhledně?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinou.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
4: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatný.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
7: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova a dneska se konají slavnostní otevření.
3: Má ta rozhledna nějaký význam v rámci těch přeshraničních vztahů?
7: Myslím, že rozhodně ano, protože jsme blízko státní hranice a rozhledna je velmi dobře přístupná z české i německé strany. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 kilometrů vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na hoře Říp si připomínají 900 let od vysvěcení kaple. U žatecké obce Holedeč bude dnes veřejnost sázet stromy. Ministr Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů na 13 let. Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně vyjasnění a teplotu do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal v pátečním vysílání Českého rozhlasu roudnický farář Martin Brousil.
2: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126

0: čest nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
1: Kulaté výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i přímo na vrcholu hory. Po dopolední mši za účasti olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka pokračuje slavnost v 15 hodin přímo v Rotundě. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl tam povede děkovnou mši a požehná zrestaurované soše svatého Jiří. V Holedeči u Žatce budou dnes od 10 hodin dobrovolníci sázet stromy. Podle žateckého radního Josefa Hodiny z ANO plánují vysadit víc než 500 stromů. Jedná se především o duby a buky. Součástí akce budou i soutěže pro děti. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
2: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
1: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Po druhé dnes zdarma otevřou státní hrady, zámky a další památky. Celkem můžou lidé navštívit přes 100 objektů ve správě Národního památkového ústavu. Místo na prohlídce si je potřeba předem zarezervovat. Poprvé mohli lidé využít volný vstup v srpnu. Jde o projekt Ministerstva kultury, které chce lidem zpřístupnit vybraná státní muzea nebo galerie.
3: Počasí.
1: Místy se ještě mohou objevit mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v ústí 132 cm. Průtok 86 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v ústí nad Labem je dnes 120 cm.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Liberci počítejte s uzavírkou ulice Rampasova. Důvodem jsou stavební práce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Planetárium.
1: Jakým stylem jsou psány eposy připisované Homérovi a kudy vedla Odysseova cesta z Tróje? Na homerské téma si opět budeme povídat s klasickou filoložkou Silvou Fischerovou.
2: Planetku Kamoaleva, zdánlivý satelit naší Země, kolem níž od léta obíhá čínská sonda Tianwen-2, navštívíme s popularizátorem astronomie Pavlem Gabsdylem.
1: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát to budou historické souvislosti.
2: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Od roku 2023 bylo u nás potvrzeno 6 výskytů invazní stršně asijské. Letos byla pozorována dvakrát v Rozvadově a Liběchově Umělníka. Nejúčinnější proti jejímu šíření je podle odborníků včasné odhalení a likvidace hnízd. Lidé by měli od stršně dodržovat bezpečnou vzdálenost, nesnažit se ji chytat ani usmrcovat. Pokud je to možné, měli by pořídit fotografii, co nejpřesněji poznamenat místo nálezu a ohlásit ji agentuře ochrany přírody a krajiny.
0: Dlouhokrcí bíložraví dinosauři diplodoci obývali nejen dnešní Severní Ameriku, ale i Evropu. V blízkosti španělského Teruelu se našlo 14 ocasních obratlů a další kosti 150 milionů let starého jedince, který patřil do jejich blízkého příbuzenství. Jde o první důkaz výskytu diplodoků mimo Ameriku. Podle paleontologů měřil nalezený jedinec za života na délku kolem 25 metrů. Jeho nález je důkazem o jednom z dávných dočasných propojení obou kontinentů.
1: V bavorském Aschaffenburgu narazil na jaře bagrista při hloubení šachty v hloubce 8 metrů na dubové trámy. Podle analýzy byly tyto duby skáceny mezi lety 372 a 352 před Kristem, tedy za Keltů. Archeologové pak odkryli celou stavbu dlouhou asi 40 metrů a až 5 metrů širokou z dubových trámů a zdiva kladeného na sucho. Nešla by postavit bez zapojení velkého množství lidí, dobrého plánování a řemeslné zručnosti. Přesný účel objektu zatím není jasný.
0: Při průzkumu krajiny u vesnice Rabat v Kyrgyzstánu objevili účastníci česko-kyrgyzsko-italské vědecké expedice novou lokalitu s historickým skalním uměním. Narokli s rytinami kozorohů a loveckých scén obtažených červenou hlinkou je upozornil jeden z místních obyvatel. Podle předběžných odhadů budou rytiny ve vápenci nejspíš středověké. Vědci je zdokumentují, vyhodnotí a porovnají s dalšími lokalitami skalního umění ve střední Asii.
1: Někdy na jaře roku 2024 narazil do přivrácené strany měsíce asteroid. Vznikl tak nový kráter, zhruba 222 metry široký a 43 metrů hluboký. Samotný pád nebyl žádnými přístroji zaznamenán. V záplavě družicových dat byl kráter identifikován až v srpnu 2025. Detailnější snímky získali vědci loni na podzim a existenci kráteru definitivně potvrdili až letos. V jeho okolí přitom zaregistrovali až 7 kilometrů širokou oblast doslova skypřenou nárazem.
0: Asi 2 cm horní nespevněné vrstvy hornin, takzvaného regolitu, se podle družicových dat tímto způsobem na celém měsíci vymrští a zpřevrací zhruba jednou za 80 tisíc let. To je rychleji, než se dosud předpokládalo.
1: Informace o dopadech těles pomohou při plánování výstavby měsíční základny. Bude nutné spočítat riziko spojené s případnými nárazy. Úkolem techniků a konstruktérů bude zpevnit konstrukci stanice, která musí nárazům odolat.
0: Bude to ještě dlouhá cesta, než se lidé zabydlí na měsíci. Do té doby nás čeká spousta jiných pozemských putování, třeba i takových, jaké snad absolvoval Homérův Odysseus. Ale o tom až za chvilku. Planetárium.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Řecké eposy Ilias a Odyseja zcela jistě nebyly plodem jediného geniálního mozku, ať už jim byl slepý pěvec Homer nebo někdo jiný.
2: První z eposů zachycuje události předcházející dobytí Troje, druhý epos popisuje dlouhý návrat hrdiny Odyseja z trojské války.
1: Dnešní badatelé se shodují v názoru, že oběma eposům předcházela dlouhá ústní tradice. Jednotlivé zpěvy pak kdosi, a mohlo to být i více autorů, spojil do výsledných celků.
2: Do jaké míry z tradice vyšel, jak stará vyprávění upravil, přestylizoval či změnil, o tom se neví nic. Před týdnem jsme o tom hovořili s klasickou filoložkou Silvou Fischerovou z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
1: Také jsme si řekli, že vyprávění mohla být jen stěží zapsána dříve než po polovině 8. století před Kristem, kdy teprve na základě fénického písma vznikla řecká alfabeta.
2: Od prvních nápisů na nádobách k zápisu tisíců veršů homerských eposů však jistě vedla další dlouhá cesta, která mohla trvat třeba celé století.
1: Dnes budeme v našem povídání pokračovat. Povíme si něco o stylu, jakým jsou oba eposy napsány, dozvíte se, jak se mohly dochovat až do dnešních dnů a dostaneme se i k samotnému Odysseovu putování. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Jak tedy můžeme charakterizovat formu a styl, jakými jsou psány oba homerské eposy Ilias a Odyseja?
2: Jak říká Silva Fischerová, po formální stránce se jedná o takzvaný daktylský nebo také homerský hexametr, který je dost zvláštní. O co jde?
3: Šestistopý verš, který má tu vlastnost, že je strašně dlouhý. To je strašně dlouhý verš, jehož délka kolísá, pokud máte ty nejkratší, tak můžete mít 2x6 je 12 slabik a až do 17. To je docela velký rozdíl a tak dlouhý verš prostě není v té indoevropské básnické tradici úplně běžný. Takže je zatím představa, že mohl vzniknout s plynutím nějakých dvou kratších veršů, což mně přijde docela pravděpodobný, ale nikdo neví, jakých, respektive jsou na to zase různé názory. Takže máte metrum, o kterým nevíte, jak se tady vůbec vzalo. A pak máte jazyk. A ten jazyk je to amalgám z různých jakoby časových vrstev, jsou tam novější termíny, to víme podle vývoje, že tam jsou takové tvary, které opravdu se objevují až později a pak tam jsou tvary staré. Co se týče nářečního rozptylu, jsou tam tvary jonské, jsou tam tvary ajolské, jsou tam nějaké aticizmy, potom starší koncovky třeba z mykenštiny. Takže je to opravdu kunštpráche, je to umělý jazyk, kterým se nikdy nemluvil. Že jenom tohle je obrovská tajenka, jo? Jako, kde se vzal ten verš. A tedy jazyk, který je nějakým způsobem zřejmě uměle vzniklý, asi se soudí, že někde na ostrovech u Maloázijského pobřeží, to se dočtete tak nejčastěji, ale jak jsem řekla, to jsou všechno domněnky, prostě je to všechno vysoce spekulativní.
4: Jako prakticky všechny texty z období antiky se i oba Homérovy eposy dochovaly v mnohem pozdějších opisech. Z jaké doby pochází ty nejstarší, o kterých víme?
3: Co máme k dispozici, jsou kusy na papírech. Protože Homér byl školní četba. Papyrologové, když najdou kus nějakého papíru, tak se nejdřív koukají, jestli je to zase Homér. Takže jsou zhrzeni, protože chtějí něco jiného než zase Homéra. Najdeme ty úryvky na řadě papíru, ty nejstarší jsou zhruba ze 3. století před Kristem. Ale to jsou kousky. Ty pak nacházíte i během pozdějších staletí jinde, protože se to stále hodně opisovalo. Co víme, že v Alexandrijské knihovně na těch obou homerských básních vzniká textová kritika, jakožto disciplína, jak zacházet s textem. A my víme, že do té knihovny přicházely různé verze těch děl. Edice Kata Andra, Kata Poleis, to znamená, když nějaký bohatý člověk si to chtěl dát přepsat, tak to dal přepsat, anebo nějaká obec chtěla mít svůj vlastní exemplář homerských básní, tak to víme, že skutečně doputovalo do Alexandrijské knihovny. Ty verze se určitým způsobem lišily a proto se vlastně na tom ta textová kritika jakoby ustavovala, jo? Jako který čtení je správný, tohle nebo tamto, kritéria úplně nebyla, ani o nich zase nejsme úplně dobře informováni, takže ale toto víme, že to tam prostě připutovalo, samozřejmě i s dalšími díly, to nebyl jenom Homer. Tam vzniká ten kánon řečníků, lyriku a tak podobně. Takže toto víme, no a pak samozřejmě už jsou ty pozdější rukopisy, tak je to režim jako i s jinými antickými díly, že ty už jsou opravdu mnohem, mnohem pozdější.
4: A z čeho vycházejí ty edice novodobější?
3: No tak ty vychází z těch středověkých rukopisů, ale zároveň se přihlíží skutečně, když máme vydání Iliady od Martina Litchfielda Westa, tak on tam prostě přihlíží k těm papírovým nálezům. Je to teda obrovská práce tady tohle zhodnotit a tak dále. A to jeho vydání, kritická edice Iliady, kterou teda vydal, není to tak dávno, je jakoby posunutá oproti těm předchozím právě díky tomu, že on pracoval i teda s tou další evidencí.
1: Pojďme se už věnovat hlavnímu hrdinovi druhého z obou eposů, Odysseovi.
2: Do jaké míry může vyprávění o jeho návratu z trojské války do rodné Itaky vycházet z reálné skutečnosti? Kde se nacházela místa, která během své Odysseji navštívil?
1: Vždyť třeba na základě údajů z Iliady objevil v 19. století na západním pobřeží Turecka na pahorku Hisarlik Heinrich Schliemann místo, kde kdysi stávala Troja.
3: Já bych řekla, že tady jsou dva rozměry. Skutečně jeden je místní rozměr Troja, Ilias, Hisarlik, Schliemann a pak tady máme Odysseova putování. To bych trošku jaksi dělila od sebe, protože, a to vám řeknou i archeologové, tady kolega z klasické archeologie Petr Pavuk roky kopal u Troje, byl toho účasten a oni ti archeologové vám řeknou, že skutečně to, co čteme v Iliadě, je v docela dobrým souladu s tím, jak to vypadá v určitých vrstvách pahorku Hisarlik. Některé ty homerské popisy Ilia odpovídají tomu, co tam archeologové odkryli a vlastně i místní topografii a nabízí se jako vysvětlení skutečnost, že v tom 8. století před Kristem, kdy můžeme říct, že ten trojský příběh, který je starší, zřejmě formoval do té v uvozovkách homerské podoby, to místo bylo osídleno asi už jenom skromně podle těch archeologických nálezů, ale byl tam aktivní kult předků před těmi hradbami, které tam stále stály z té pozdní doby bronzové. A zatímco to místo bylo nejspíš v ruinách, ta jeho topografie mohla být v homerských eposech zachycena. Mnou zmíněný pan West to tam před náma přímo narýsuje při své představě vzniku Iliady, kdy nechává toho básníka, on mu říká pí jako pouit s velkým P, sedět na těch ruinách a pozorovat celý místo. A pan West teda tvrdí, že on měl nějaký tuny toho papíru, na který to celý život jako přepisoval. Což je tedy jeho představa, kterou zase jiní vůbec nezdílejí. Takže to je jaksi Ilias, která tam má tady tyto afinity, jež můžeme vysvětlit, myslím si, tímhle způsobem. Jo? Mně to jako docela dává smysl. No, ale když se podíváte na Odyssea, tak ano, Ithaka existuje. Já jsem tam dokonce před lety i chvíli byla. Je to moc krásný ostrov, takže jsem konečně pochopila, proč se tam furt chtěl vracet. Ale ta cesta Samozřejmě už ve starověku hráli tu hru, kde asi byli ti lotofagové. Je ostrov Thrinakie s heliovými stády Sicílie, která má ten trojuhelníkový tvar, a hledali nějaké lokace prostě tamhle na severoafrickém pobřeží a jinde ve Středomoři. Takže ta hra se hrála a hraje už od starověku. Ale já si myslím, že je to vlastně falešná hra, protože tak, jak já tomu rozumím, a zase nejsem sama, tady na těch podivných místech, kde sídlí tak podivné bytosti jako lajstrigóni, kteří mají být velcí jako dům, nebo celá populace jednookých kyklopů, nebo čarodějnice Kirke, která umí měnit lidi v čuníky, že jo? Král větru Aiolos umí všechny větry dát do měchu a ještě je tam podsvětí. Tady tyhle podivné bytosti a podivné místa, zaprvé my se o nich dozvídáme z Odysseových úst. To už ve starověku zkonstatovali. On to neříká Homer, on to říká Odysseus. A to je známý lhář, ten si tam furt vymýšlí. Že? Takže si třeba může vymyslet i tohle všecko. Jedna možnost. No, každopádně tady na těch podivných místech s podivnými bytostmi se Odysseus octne až po bouři u Malejského mysu. A jako by jsme přepli do nějakého Fairylandu, takový pohádkový země s těma dle bytostma. A z toho Fairylandu se Odysseus vrátí a překlopí na Ithaku u Fajáku, na ostrově Schéry, kterou mnozí stotožňovali s Korfu. Když byste přijel na Korfu, tak tam máte. Každý druhý trafikant se jmenuje Odysseus a mají tam bary Alkinos, Navsika. Jo, to tam prostě běžně je, jako jedou na tom svůj turismus. Ale každopádně to je místo, kde on se jakoby překlopí zase do toho reálného světa. Je to jakási přestupní stanice, tak trošku v uvozovkách, a mě to takhle dává lepší smysl, než říkat tak ti lotofagové, to bude tam někde v zálivu Malý Sirty. Já tomu rozumím tady tímto způsobem. Ale jak říkám, hra na to, co odpovídá čemu, se hrála už od starověku a jakýmsi způsobem vlastně už Apollonios Rhodský ve svých Argonautikách si s tím taky takhle pohrává, navazuje na to, ale on to dělá zase trochu jinak. Odysea je, na rozdíl od Iliady, plná pohádkových folklorních motivů. Opravdu úplně plná, o čemž bylo popsáno mnoho papíru. V Iliadě je asi nejpodivuhodnější věc, když tam na Achilla promluví kůň, než mu Héra vezme mluvu. A tam se takový věci nedějí. V Odyseji je to jako strukturní prvek a z toho důvodu mi přijde, že je to lepší výkladový princip, než to číst jako cestopis.
2: Vystupují v Odyseji nějaké skutečné historické postavy, o kterých třeba víme i z jiných zdrojů?
1: A dá se Odyseja chápat alespoň do jisté míry jako historický pramen?
3: Já myslím, že bychom měli trošku změnit názvosloví, protože Ilias a Odysea jsou příběhy ústřední pro řeckou herojskou mytologii i důležité pro mytologii bohů. Například zmíněná svatba Pele a Thetidy je zásadní i pro božský svět, protože Nereovna, mořská bohyně Thetis, se líbila Diovi, vládci bohů a garantovi světového řádu, ale věštba zněla, že tato bohyně zrodí syna, který je mocnější než jeho otec. To znamená, Zeus si spočítal, že nechce být připraven o vládu nad světem a Thetidě dal za muže smrtelníka Pele. A tím byl vlastně zachován světový řád. Ta svatba, na kterou se měli sjet, to je na vázách, jako všichni bohové a bohyně. Jedinou tu Eridu nepozvali. Jo. Takže ta svatba je důležitá i pro ten božský svět. Ale jinak v těch obou básních samozřejmě nacházíme ústřední figury, jak jsem už řekla, řecké herojské mytologie, což jsou ti protagonisté a protagonistky, herové a heroiny. Helena Trojská, dcera samotného Dia podle mytologie, její manžel Menelaos, Paris pochopitelně, je tam Achilles, je tam Odysseus, je tam Penelope. A to všechno byly bytosti, které měly, o Paridovi si nejsem jistá a nejsem nejspíš ne, ale ty další, který jsem zmínila, to znamená Odysseus, Penelopa, Menelaus, Helena, prostě měli regulérní herojský kult a byli ctěni i v pozdějších staletích řádným způsobem, to znamená v souladu s rituálním nastavením toho herojského kultu. A Řekové věřili, že tady ty mytické příběhy pozvolna přecházejí do toho, co my bychom označili jako historii. Pro ně to bylo velmi povlovné. Theseus, mytická postava, ale zároveň sjednotitel Atiky, který vlastně uskutečnil synoikismus. To znamená, sjednotil jednotlivý obce v Atice, což bylo slaveno během slavnosti synoikeji v Aténách i v době klasické. Tam není prudká hranice mezi těmi dávnými příběhy a tím, co ovlivňuje naši současnost, respektive z pohledu teda těch Řeků. Takže Herakles byl ctěn snad v každé obci, to byl asi nejoblíbenější heros, který se volal na pomoc v každé situaci. Tak myslím si, že třeba trošku změnit optiku a nepracovat s těmi našimi pojmy, na které my jsme zvyklí.
2: S jakými pojmy pracoval při svém filmovém zpracování homerského eposu režisér Christopher Nolan? Pokud jste jeho filmovou Odysseu viděli, možná vás bude zajímat, do jaké míry odchází z její projekce spokojen současný znalec Homéra.
1: Třeba takový klasický filolog, jako Silva Fischerová z Ústavu řeckých a klasických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její pohled na Nolanova Odyssea vám nabídneme v příštím planetáriu.
2: Jak vám prozradí, už v antice se jeho příběh vyprávěl na mnoho různých způsobů, takže se dá říci, že Christopher Nolan na tuto tradici navázal. Podrobnosti příště.

0: Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
1: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
2: Británie se v 18. století s definitivní platností rozhodla pro globální dominanci. Součástí toho procesu byl nejen zábor už objevených území, ale také objevování těch dosud neznámých končin. Velkou výzvou byla v tomto směru, doslova i přeneseně, Austrálie. A britské námořnictvo tam nasadilo svého nejschopnějšího člověka, kapitána Jamese Cooka. Tento gentleman zmapoval pro svou vlast úctyhodný kus planety, aby se mu nakonec jeho poslední výprava do těchto končin stala osudnou. Když Cook v lednu 1779 dorazil na Havaj, mohl nabít dojmu, že připlul do ráje. Místní ho vítali s nadšením a skládali mu hold a hlavně dary. Podle pozdější interpretace to přitom nebyla jen zdvořilost. Cook připlul během svátků Makahiki, období spojeného s bohem Lono, bohem plodnosti, úrody, míru a obnovy života. Lono se měl v té době vracet z daleké země, projít symbolicky kolem ostrova a přinést zemi další úrodný rok. A Cookovy lodě obepluly ostrov právě tímto způsobem. Záměna s bohem byla na snadě. Pak ale nastal problém. Žádný bůh nemá zůstávat na návštěvě déle než stanoví rituál. Po skončení Makahiki mělo Lono odejít, aby ho vystřídal bůh války Ku. James Cook skutečně odplul včas, jenže na lodi Resolution se poškodil stěžeň a Cook se musel vrátit. A tím porušil neporušitelný rituál a ohrozil zavedený řád světa. Havajané se rozhodli obnovit pořádek, dostali se do sporu s posádkou a v následné potyčce byl Cook raněn. Evropané pak měli domorodce za nevděčné a nevypočitatelné divochy. Historka je to dramatická a dává smysl. Akorát, že se to nestalo. Realita je, jak jinak, mnohem prozaičtější. Ano, Cook připlul v době Makahiki a některé okolnosti jeho příjezdu se slonovskými obřady nápadně shodovaly a je možné, že mu část místních přisuzovala mimořádný význam. Z toho ale ještě neplyne, že všichni Havajané propadli představě, že před nimi stojí Bůh. Co se tedy vlastně v den Cookovy smrti stalo? Po návratu lodi do zátoky Kalakua se vztahy mezi námořníky a Havajany zhoršily. Přibývalo drobných krádeží a sporů o zásoby. Když pak někdo navíc ukradl Britům člun, Cook zvolil postup, který dříve fungoval. Pokusil se odvést nejvyššího náčelníka na loď jako rukojmí. Jenže Havajané s tím pochopitelně nesouhlasili. Na pobřeží se shromáždil dav, náčelník odmítl pokračovat, padly výstřely a propukl boj. Při něm byli mrtví na obou stranách, v případě Britů 4 námořníci a ovšem, že ten Cook. Dle všeho byl zasažen ostrým předmětem zezadu. Zbytek posádky pak popadl mrtvá těla a ustoupil na loď. S koncem Cookova života pak začíná Cookova legenda a také legenda o antropologických rozdílech mezi populacemi. Všechno pak je otázka preferencí. Chceme hezký příběh o religiózním pozadí smrti nebo nudnou pravdu o klasickém násilí mezi dvěma tábory? Výběr je jen na vás.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o krásnou a obsáhlou publikaci botanika Miloslava Studničky Masožravé rostliny. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
0: Masožravé rostliny se vyskytují také v naší přírodě, pod vodou i na souši. Napište nám, která z těch suchozemských je u nás nejhojnější, kde všude se s ní můžeme setkat, čím se živí a jak svou kořist lapá.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
0: V poslední části dnešního pořadu půjdeme dál po havajské stopě. Vydáme se totiž k malé zdánlivé oběžnici země, která si vysloužila havajské jméno. Planetarium.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Loni v květnu odstartovala do vesmíru čínská sonda Tianwen-2 se dvěma hlavními výzkumnými cíly. Navštívit blízkozemní planetku Kamoaleva a poté kometu hlavního pásu 311P Pan-STARRS.
2: Povídání o kometě si necháme na jindy, až bude aktuální. Dnes se budeme bavit především o planetce havajského jména, k níž se sonda úspěšně přiblížila letos v červenci. Má v plánu odebrat vzorek z jejího povrchu.
1: Ten by příští rok měla přivést na Zemi. Teprve pak, bude-li vše fungovat jak má, čeká sondu Tianwen-2 již zmíněný kometární výlet.
2: Planetka Kamoaleva je velmi malé, protáhlé, rychle rotující těleso, objevené až v dubnu 2016 dalekohledem Pan-STARRS 1 z observatoře Haleakala na Havaji. Proč vědce tolik zajímá, že k němu dokonce vyslali sondu?
1: Jedním z důvodů je, že se jedná o kvazisatelit, zdánlivou oběžnici naší planety. Ale je tu i další důvod, ke kterému se dostaneme za chvilku.
2: Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.

0: O planetce Kamoaleva i o dalších planetkách, které jsou v blízkém vztahu s naší Zemí, si povídáme s popularizátorem astronomie Pavlem Gabzdilem z brněnské hvězdárny a planetária.
1: Planetka Kamoaleva patří mezi takzvané kvaziměsíce. Kvaziměsíce jsou opravdu velmi zajímavá tělesa, protože pokud bychom se na ně dívali z pohledu naší planety, tak to skutečně vypadá, jako by obíhaly kolem naší Země. Ale ve skutečnosti, kdybychom se dívali na tato tělesa z toho širšího pohledu, tak zjistíme, že se ve skutečnosti pohybují kolem Slunce. A proto se jim neříká měsíce, ale kvaziměsíce. Objekt označený jako Kamoaleva, mimochodem v havajštině to znamená, že to je houpající se objekt, je jedním z nich, má nejstabilnější dráhu, ale tady tato těleso Kamoaleva opravdu obíhá jakoby naši planetu a říkám záměrně jakoby, protože nejbližší možná vzdálenost, na kterou se Kamoaleva k nám může přiblížit, je zhruba 5 milionů kilometrů, takže je to mnohem dál než náš měsíc. A naopak tady toto těleso se může od nás dálit až na 40 milionů kilometrů, takže na opravdu velmi vzdálenou dráhu. To těleso je pro nás velice zajímavé z toho důvodu, že když vědci začali zkoumat spektrum Kamoalevy, tak zjistili, že se velice podobá vzorkům hornin, které nám dopravila mise Apollo 14 měsíce. To vypadá, jako by Kamoaleva byla jakýmsi útržkem nebo fragmentem našeho měsíce. Dá se to vysvětlit tak, že by to mohl být pozůstatek nějakého dávného obrovského impaktu na samotném měsíci, který vyvrhl do okolí velké množství velkých balvanů a jedním z těch balvanů by mohla být právě Kamoaleva. Dokonce vědci předpokládají, že znají místo nebo konkrétně kráter, ze kterého by Kamoaleva mohla pocházet, a je to kráter Giordano Bruno, který se bohužel pro nás nachází na odvrácené straně měsíce, takže ho nemůžeme pozorovat.
0: Víš se alespoň přibližně, kdy se tahle planetka na té dráze ocitla?
1: To bohužel přesně nevíme. My zhruba tušíme, že samotný kráter Giordano Bruno vznikl před nějakými 5 miliony let, ale tam ty odhady jsou opravdu velmi hrubé, protože nemáme konkrétní vzorky z tohoto kráteru, abychom mohli absolutně datovat stáří tohoto kráteru, takže to spíš takový odhad. A zhruba po těch 5 milionů let by se Kamoaleva měla pohybovat po dráze toho takzvaného kvaziměsíce. Tady je ale potřeba říct, že i když jsem říkal, že Kamoaleva se pohybuje na stabilní dráze, tak z pohledu sluneční soustavy nebo z pohledu našeho měsíce to není úplně stabilní dráha, protože podléhá různým vlivům. Ostatně Kamoaleva se pohybuje mimo takzvanou Hillovu sféru naší planety. A to je docela důležitá záležitost, protože Hillova sféra určuje, které z těles ve sluneční soustavě se více podílí na změně její dráhy. To znamená, že pokud je pod tou Hillovou sférou nebo uvnitř té Hillovy sféry naší Země, tak převažuje gravitační působení naší planety, ale pokud se nachází za Hillovou sférou, tak už převažuje působení Slunce. No a vzhledem tomu, že Kamoaleva je daleko za tou Hillovou sférou, tak tady už převažuje gravitační působení Slunce, které může pozměňovat dráhu této zajímavé planetky.
0: Leckomu možná si přijde divné, že vlastně obíhá kolem Slunce, ale zase je vlastně nějakým způsobem vázaná k Zemi, takže to vlastně vypadá, jako kdyby byla její přirozená družice, a přitom není. To je strašně složité, jak by se ta dráha dala nějak popsat lépe.
1: Je to opravdu velmi složité, ostatně samotný název tomu trošku napovídá. My jsme říkali, že je to v havajštině houpající se objekt a ono to skutečně vypadá. Bohužel posluchačům nemůžeme ukázat nějakou animaci, na které by se to představili, ale opravdu svým způsobem, kdybychom se podívali na drahu našeho měsíce a na chvilku bychom si představili, že tam není ta Země, tak i měsíc se svým způsobem pohybuje kolem Slunce, obíhá kolem Slunce. Akorát, že to není taková jakoby ladná psa, ale je tak jako mírně zvlněná a to zvlnění způsobuje právě naše Země, protože se pohybuje kolem Země. A něco podobného je i u té Kamoalevy s tím rozdílem, že tady toto těleso se pohybuje od Země mnohem, mnohem dál po mnohem protáhlejší dráze než náš měsíc.
2: Jak už víme, u planetky Kamoaleva, která má v průměru zhruba 28 metrů, se aktuálně nachází čínská sonda Tianwen-2.
0: Jak by měla vypadat její průzkumná mise?
1: Vypadá na první pohled na naprosto fantasticky, protože tato čínská sonda by měla odebrat zhruba 100 gramů vzorku z této planetky a pokud vše půjde podle plánu, tak 24. dubna 2027, to bychom si měli zapsat do kalendářů, protože v té době by se na Zemi měly vrátit vzorky z této planetky. A tam by se skutečně ukázalo, jestli se jedná o pozůstatek nějakou impaktu na měsíci, nebo zda se jedná o běžnou planetku, která se pohybuje naší sluneční soustavou, především mezi drahami Marsu a Jupiteru, čili v takzvaném hlavním pásu planetek.
0: Je to jedna z těch planetek, které patří k těm blízkozemním, to znamená, že jsou potenciálně nebezpečné pro nás, aspoň se tak chápe. Nehrozí třeba to, že by se někdy v budoucnu, ale opravdu třeba v řádu milionů let srazila se Zemí?
1: Naštěstí ne, protože v případě Kamolevy se jedná, jak bychom zmínili, o poměrně stabilní dráhu, kterou vědci nebo astronomové znají velmi přesně. Ostatně i to, že znají přesně tu dráhu, tak umožnilo samotnou misi, abychom k ní vyslali sondu. A kdybychom se podívali do budoucna, jestli tato planetka by se mohla z naší Zemi srazit, tak tam ty předpovědi hovoří o nějakých 100 milionech let. Takže nejspíš v příštích 100 milionů let bychom se mohli dočkat srážky této planetky z naší Zemi, ale vzhledem k tomu, že to není až tak velké těleso, tak se toho nemusíme příliš bát.

0: Země má aktuálně 13 známých nebo předpokládaných přirozených kvazisatelitních průvodců. Některé jsou na dočasných, jiné na víceméně stabilních drahách.
1: Vytvořit Zemi kvazisatelit dovedeme i sami, říká Pavel Gabzdil.
2: Mezi ty kvaziměsíce nebo kvazisatelity zahrazujeme svým způsobem i umělá tělesa, protože i člověk dokáže vytvořit kvaziměsíc a stalo se to například díky nosné raketě Saturn S4B, která dopravila posádku Apollo 12 k měsíci a tento poslední stupeň rakety obíhal kolem Země nebo spíše kolem Slunce takovým způsobem, že se skutečně stal kvaziměsícem naší Země, ale jenom dočasně. A proto my pod těmi kvaziměsíci rozlišujeme i ty dočasné měsíce a mezi těmi dočasnými měsíci se ocitlo už nějakých 5 uměle vytvořených objektů, jako byla například sonda Lunar Prospector americká, která také letěla k měsíci. Takže nejenom přirozená tělesa, ale i ta umělá, která jsme vytvořili my. Bohužel u těch přirozených těles, co týče kvaziměsíců, neznáme tak dobře jejich dráhu a jejich parametry, jako právě u té zmíněné Kamoalevy.
1: Když jsem si hledal nějaký přehled těch kvaziměsíců, tak bylo zajímavé, že tam byly rozděleny vlastně na kvazisatelitní objekty, na objekty s podkovovitou dráhou, ano, a pak ano. Dočasné satelity. Můžete k tomu něco říct?
2: Ta podkovitá dráha je, myslím, na představu ještě složitější než u toho běžného kvaziměsíce, protože v tomto případě už hrají roli takzvané librační body naší Země, což jsou místa, které se svým způsobem vyrovnává působení našeho Slunce a naší Země. A jsou to místa velice zajímavá například pro umístění některých satelitů nebo dokonce dalekohledů. Konkrétně Webův kosmický dalekohled C pohybuje kolem jednoho takového libračního bodu naší Země. A planetky nebo kvaziměsíce s podkovitou dráhou se pohybují mezi těmi jednotlivými libračními body. Takže v tomto případě už jejich dráha vypadá opravdu velmi, velmi podivně a velmi komplikovaně, neboť tato tělesa skutečně jako migrují mezi těmi jednotlivými body a rozhodně to nepřipomíná nějakou elipsu, ale jsou to spíše takové uzlíky nebo velice komplikované obrazce, které vytváří jejich dráha.
1: Dalším typem těles, která jsou jakoby gravitačně vázaná se Zemí, ale nejsou to i měsíce, tak můžou být takzvaní trojané. Má Země nějaké trojany?
2: Tam si nejsem jistý, kolik současně známe, ale opravdu je to zase velmi malý počet. Jinak sluší se dodat, že všechny ty kvaziměsíce nebo dočasné měsíce jsme objevili v posledních zhruba 10 letech, protože se jedná o velmi malá tělesa a tím pádem je velice těžké je zaregistrovat. A v případě těch trojanů jsou to už tělesa, která se vyloženě pohybují přímo ve dvou konkrétních libračních bodech naší Země a jsou svým způsobem zakotvená nastálo na dráze naší planety. Kdybychom se bavili o trojanech, tak v případě trojanů je naprosto bezkonkurenčním králem samozřejmě Jupiter, který má obrovské množství trojanů, kteří se pohybují právě na jeho dráze.
1: Zhluky těchto trojanů se v případě Jupitera nacházejí v okolí libračních bodů L4 a L5 soustavy Slunce Jupiter. Obíhají tedy přibližně po stejné dráze jako samotná planeta, jen asi 60 stupňů před ní, případně za ní.
0: V současnosti je známo asi 10 000 Jupiterových trojanů. Země jich má pochopitelně méně. Přesněji řečeno, astronomové zatím našli pouze 2. Oba mají dosud jen své číslo a kódové označení. 2010 TK7 a 2020 XL5.
1: Vraťme se však ještě ke kvaziměsíčku Kamoaleva. O něm se dokonce uvažovalo, že by mohl posloužit jako jakási mezistanice pro lety člověka na Mars. Co si o tom myslí Pavel Gabzdil?
2: Těžko říct, zdali by to fungovalo, ale určitě je to zajímavá myšlenka, protože vzhledem k tomu, že se jedná o těleso, které je k nám poměrně blízko, tak veškeré náklady na vybudování nějaké stanice nebo i na přepravu nějakého nákladu na tuto planetku by stály podstatně méně než v případě Marsu nebo dokonce i měsíce. A co je pro nás důležité, tak vlastně tyto planetky, které se občas

0: Ruska v románové trilogii Zápas s nebem přistát své, pochopitelně české, astronauty na malém měsíčku, který je oběžnicí našeho velkého měsíce. Visí nad odvrácenou stranou a proto o něm nevíme.
1: Není to však podle trosky utržený kus měsíčního povrchu, ale fragment samotné Země, vyrvaný opět při velké katastrofě, té, která způsobila světovou potopu a zničila mytickou Atlantidu, jejíž zbytek se teď i s ruinami paláců vznáší v kosmickém prostoru.
0: Proto ho zřejmě na Zemi stále nemůžeme najít. Ale to je opravdu jen a jen fantazie. Pro dnešek je to z planetária všechno.
1: Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
2: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stovky lidí si v sobotu nenechali ujít otevření rozhledny na vrchu Jitrovník u Šluknova. V Lovosicích se dnes od 13 hodin koná rekonstrukce historické bitvy. Omezí dopravu v Lovošské ulici. Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů s Chorvatskem 1-2. Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně vyjasnění a teplotu do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Stovky lidí přilákala v sobotu nově otevřená rozhledna na vrchu Jitrovník u Šluknova. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ní zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z ní měla být vidět Sněžka i Klínovec. Na kopci už v minulosti rozhledna stála. Turisté proto její návrat vítají, říká Přemysl Homolka z klubu českých turistů v Rumburku.
3: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly, takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova. Rozhledna bude celoročně otevřena.
1: Rekonstrukce bitvy u Lovosic omezí dopravu v Lovošské ulici. Samotná ukázka historické bitvy z poloviny 18. století začne ve 13 hodin. Už od 11 hodin ale bude omezený vjezd do Lovošské ulice. Strážníci do ní pustí pouze organizátory, rezidenty a vlastníky nemovitostí. Řidiči také musí počítat se zvýšeným pohybem lidí a dopravní zátěží. Senioři budou

0: pomoct podle mluvčí města Evy Břeňové využít mezi 12. a 15. hodinou taxík Maxík. Lovošskou ulici strážníci znovu otevřou po 16. hodině. Charita Česká republika dnes otevírá dveře sociálních služeb po celé zemi. Chce veřejnosti ukázat, jak fungují stacionáře a domovy. Lidé se také budou moct setkat s pracovníky a dobrovolníky, kteří lidem v nouzi pomáhají. Právě na dnešek totiž připadá Den Charity. Ten se váže ke svátku svatého Vincence z Pauly, který je patronem charitativní práce. V Česku je tento den oficiálně vyhlášený od roku 2008. Sport. Čeští fotbalisté při premiéře trenéra Santiho Deníji prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Do branky postavil španělský kouč Lukáše Horníčka, který dostal přednost před Matějem Kovářem a Antonínem Kinským. Gólman Newcastle popisuje, kdy se stejně jako další hráči dozvěděl základní sestavu pro utkání v pražském Edenu.
1: Dvě hodiny před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat. Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravený a pomohli tomu týmu. Doufám, že jsem svým výkonem přesvědčil trenéra, že mi dají víc šancí.
0: Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý. Znovu v Praze proti Anglii. Počasí. Místy se mohou objevit mlhy, jinak bude oblačno až polojasno. Během odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Krupce na Teplicku počítejte s uzavírkou ulice Dlouhá. Dělníci tam totiž opravují vodovod a kanalizaci. Objížďka vede ulicí pod stadionem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
3: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Nosím černý brejle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože ty, že to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku jsme měli velkou párty pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně. Pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to. No.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naďa zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně, ta povidla jsou moc dobře ochucená, no je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky, takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně, a je to tak jak peřinka, jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak, tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ní zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to oheň rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u
1: nás. Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jo. Jsou hodně.
0: Do kdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud

Další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V noci na neděli hasiče zaměstnal požár rodinného domu a stodoly na Děčínsku. Nově vzniklá rada pro duševní zdraví propojí veřejnost, školy i obce, rozhodl o tom Ústecký kraj. Zemědělské družstvo na Jihlavsku ráno obsadili aktivisté, eskortovala je policie. Dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne postupné vyjasnění a teplotu do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré dopoledne. Hasiči v noci na dnešek zasahovali u požáru rodinného domu a stodoly ve Velké Bukovině na Děčínsku. Škody se podle nich pohybují kolem 4 milionů korun. Jeden ze zasahujících hasičů se lehce zranil a zdravotnická záchranná služba ho převezla k ošetření. Zasahovalo celkem 14 profesionálních jednotek z Ústeckého i sousedního Libereckého kraje. Co bylo příčinou požáru, vyšetřovatelé zjišťují. V Ústeckém kraji nově vznikla Rada pro duševní zdraví. Podle krajské mluvčí Magdalény Fraňkové bude pomáhat hlavně mladým lidem. Rada propojí poskytovatele zdravotních a sociálních služeb se školami, obcemi i odbornou veřejností.
2: Rada se kromě duševního zdraví mládeže zaměří taky na spolupráci mezi obory psychologie. Zasednou v ní radní z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a školství. Doplňuje například zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, krajské zdravotní nebo psychiatrických nemocnic. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Oslavu 900 let od obnovy kaple na Řípu zahájila dnes dopoledne mše v Roudnickém kostele Narození Panny Marie. Mši vede olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním strahovský opat Daniel Petr Janáček. Informovalo o tom pražské arcibiskupství. V 14:30 se pak účastníci akce sejdou pod horou Říp a vystoupají k rotundě. Tam pak povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl modlitbu Te Deum a požehná opravenou sochu svatého Jiří. Vhodný vánoční strom na náměstí hledá město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například Turnov zveřejnil poptávku v dubnu.
3: Poptávaný jehličnan na Cvikovské náměstí by měl být zdravý, rovnoměrně rostlý, hustý a hlavně vysoký. Strom musí kvůli bezpečnosti stát na dobře přístupném pozemku. Město

0: kompletně uhradí pokácení i odvoz. Lidé můžou své nabídky posílat do městských služeb. Ze Cvikova Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku chovajícího prasnice v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místo obsadila víc než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu. Konkrétní chov ale prý vybrali náhodou. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa eskortovali a incident dál vyšetřují.
2: Počasí.
1: Převládá ještě oblačno až polojasno, během odpoledne ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně došlo k dopravní nehodě v ulici Na Pěšině. Srazila se tam dvě osobní auta. Projedete se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové.
2: Retro s Milanem Drobným.

0: Jaro s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Hezké nedělní přípoledne, vážení posluchači, a musím se vás hned zeptat. Slyšeli jste někdy takovou hlášku, že swing už není v modě? Já se ptám proto, jestli ten, kdo to řekl, nemluvil ze spaní, nebo jestli nebyl z nějakého ústavu pro duševně choré. Protože swing je věčný, zrovna jako rock, blues, country, prostě dnes vás o tom přesvědčím, co se týče swingu. Uvidíte, že mnozí ani nevědí, co to swing je. Já mám také vyhraněné typy hudby. Nemusím techno. Ale když ho někdo chce a vyzná se, ať si s ním hopsá. My dnes máme téma swingaři, ale i dámy, co to umí rozjet. Budete vrnět. Začne ale Milan Chladil a sní o tom, jakou by chtěl mít kapelu.

No a už je tu žena, jak jsem sliboval. Vybrala si písničku, kterou proslavil Frank Sinatra. Jíťa si domluvila svoje aranžma a uvidíte, jaký to jede, když s dámy náhle bývá Trump.

Tak co? Jelo to, ne? A ještě se u toho usmívá. To mi připomnělo jednu hlášku, že smích prodlužuje život. Ale jen do té doby, pokud se nesmějete manželce. To pak nemusí být jen krokodýlí slzy, jak zpívá Gustav Brom.

Já však znám její slzy, jsou krokodýlí. Za tak krátkou dobu se přece nezměnili.

Na tuhle písničku, myslím ty krokodýlí slzy, jsme na nedělních odpoledních čajích v Praze ve Vinohradském radiopaláci tancovali Kafkana. To je tanec, vysvětlím, odkud je. To byl tanec podobný dnešnímu džajvu a hrál tam orchestr Vlastimila Kloce. A tuhle píseň měl v repertoáru. Rovněž Jiřina Salačová s ním zpívala. Skladbu Říkej mi to, prosím, potichoučku.

Na Českém rozhlase Sever v dnešním Retru názorně předvádíme posluchačům, co to je swing. A králem tohoto oboru byl bezesporu Karel Hála. Za to mu taky padaly penízky z nebe.

Karel Hála si pamatoval spoustu nepodstatných věcí, kvůli kterým zapomněl třeba na věci podstatné. Ale to se nestávalo jenom jemu. Jednou taky přišel do lékárny a magistrovi povídá: dejte mi prosím jedno balení kyseliny acetylsalicylové. Na to lékárník: myslíte aspirin? Jo, přesně tak, tohle si nikdy nepamatuji. To Jinka Zemáková má ráda slunečnici.

To já si taky pamatuju věci, jako kdo je Džamaluddin Abdužaparov, co znamená Kešmeke Turdě, Toshiro Mifune nebo Borbeli Izem. Mám těch olovin víc, prozradím po písnice, protože mě tlačí v botě hřebík.

Hřebík mě už přestal tlačit, tak vám prozradím významy těch vět, které jsem vám představil před písní. Tak nevím, jak si léta pamatuji, že Džamaluddin Abdužaparov byl nejúspěšnější profesionální azerbajdžánský cyklista. Toshiro Mifune, nejpopulárnější japonský filmový herec. V jednom filmu Vlasta Burian tvrdil, že kešmeke turdě znamená turecky uřízneme tomu pánovi hlavu. A Borbeli ízem jsem si přečetl v Maďarsku a léta pamatuji, že to je kadeřnictví. To je co? A Vlasta Průchová s Milanem Chladilem vidějí zase všechny hvězdy na nebi.

Jsme stále na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro. Když jsem byl jinak a už jsem začínal zpívat, byl jedním z mých oblíbenců Louis Prima. Znáte od něj Angelinu, kterou u nás naspíval Karel Gott. Chladil i já jsme zařadili do repertoáru Buona Sera Signorina. A jeden z největších hitů představí Karel Černoch. Just a Gigolo. A taky dobře.

Nyní si pustíme lahůdku, o které jsem již mluvil v některém minulém retru, kdy dva vynikající jazzoví trumpetisti Richard Kubernát a Jiří Jelínek zpívají spolu Evergreen Chlupatý kaktus. A parádně doprovází orchestr Karla Kraugartnera.

Šáhneme opět do hluboké minulosti, kdy s orchestrem Karla Vlacha začínal spolupráci Arnoš Kafka. Ještě před Cortézem a Chladilem. A do swingu byl tak zblázněný, že si nechal říkat doktor swing. A jak jsem před chvílí říkal, že jsme tančili tanec Kafka v tom rádiopaláci na Vinohradech, tak to vymyslel právě Arnošt. Tak se při zpívání mrskal, že z toho vznikl tanec Kafkan od Kafky a už je tady doktor Swing.

Šňůru Perel známe jako orchestrální hit orchestru Glenn Millera. U nás tuto skladbu natočil orchestr Karla Vlacha, kterého inspiroval právě tento orchestr. Ale my si poslechneme nádhernou úpravu od jazzové první dámy Jany Koupkové pro svoje Hot Tety.

jelikož budou zpívat dva Karlové, Got a Štědrý, okoření úvod židovskou anekdotou, protože tento humor oba dva milovali. Člověče, svěřuje se smutně Sid Weinstein kamarádovi. Měl jsem všecko, co může chlap chtít. Úžasný byteček, haldu peněz, krásný obleky, několik ženských. A co se přihodilo? Ptá se kamarád. Co se stalo? To bys nevěřil. Najednou mi na to přišla moje žena.

0: Tak to bylo Miluj mě nebo opust, God se štědrým originál Love Me or Leave Me. Eva Pilarová si také do svého repertoáru zařadila zahraniční skladbu a dokonce se vyznala v textu, že svinky baví.
1: Tak jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj raj. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin, s vodou můj miláček, plete si právo, rá, pak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu,

0: hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš.
1: Co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: věděl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: No a jelikož jsme již na konci, pevně věřím, že jsem vás přesvědčil, že swing stále žije. Za mého vládí bych ukázkově pustil Franka Sinatru z kolébky swingu nebo Sammy Davis Jr., Dean Martin a další. Ale abyste viděli, že mladí swingují také, představím vám Kanaďana Michaela Bublé, z jehož repertoáru těží také jinoch, ale náš Vojta Dyk a swinguje bezvadně. Mějte se v týdenní uvážlivé skromnosti a za týden opět uši nastražené, neboť bude přichystané nové retro. Naslyšenou.

0: zpátky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO, nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Na hoře Říp si dnes připomínají 900 let od vysvěcení kaple. V Lovosicích se dnes od 13 hodin koná rekonstrukce historické bitvy, omezí dopravu v Lovošské ulici. Liberecká komunitní energetika má za sebou první čtvrt rok fungování, město hledá nové odběratele. Dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne postupné vyjasnění a teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Barbora Kučerová. Dobré poledne. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal v pátečním vysílání Českého rozhlasu roudnický farář Martin Brousil.
3: Zápis kronikáře, který nese pojmenování kanovník Vyšehradský, ten zaznamenal, že tedy v tom roce 1126 nechal kníže Soběslav I. znovu vybudovat kapli na Řípu a v témže roce, že ji vysvětil olomoucký biskup Jindřich Zdík.
2: Kulaté výročí provází celodenní program v Roudnici nad Labem i přímo na vrcholu hory. Rekonstrukce bitvy u Lovosic omezí dopravu v Lovošské ulici. Samotná ukázka historické bitvy z poloviny 18. století začne ve 13 hodin. Už od 11 hodin je ale omezený vjezd do Lovošské ulice. Strážníci do ní pouští pouze organizátory, rezidenty a vlastníky nemovitostí. Řidiči také musí počítat se zvýšeným pohybem lidí a dopravní zátěží. Senioři můžou podle mluvčí města Evy Břeňové využít mezi 12. a 15. hodinou Taxík Maxík. Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu. Zapojit se můžou domácnosti, malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Nové odběratele město hledá, říká primátorův náměstek Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO.
4: V tuto chvíli hledáme spíše odběratele než výrobce. Samozřejmě i těm výrobcům vlastně jakoby nabízí, že od nich tu elektřinu budeme vykupovat, ale pro nás je vlastně primár to, aby jsme měli spíš ty odběratele.
2: Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Korit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu, nebo už nebudou převážet kola. Například linka číslo 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu.
1: Počasí.
2: Dnes převládá ještě oblačno až polojasno, během odpoledne ale bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.

0: Nehoda se stala u děčínské školy na Pěšině. Srazila se tam dvě osobní auta, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále je uzavřená komunikace v Liberci u obce Vesec. Probíhá tam sportovní akce. A uzavřená je také část ulice Stavbařů na severní terase v Ústí nad Labem z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. Tak přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Máme 11 minut po 12. A vy víte, že to v našem programu může a bude znamenat jediné. Začneme plnit vaše písničková přání. I v tomhle krásném dni, i v neděli s datem 27. září, bude hodina mezi 12. a 1. patřit písničkám, které mají udělat radost vám nebo vašim blízkým. A vy si o ně můžete psát, a to buď na e-mailovou adresu zahrajte@rozhlas.cz nebo na číslo 900104, kam můžete posílat svoje SMSky. A samozřejmě taky můžete telefonovat, protože telefon do studia Českého rozhlasu Sever je vám od teď k dispozici. 475 212 212. Než dojde na první telefonát, tak splníme přání, které přišlo včera před půlnocí a poslal nám ho i Honza Sklatov. Píše: dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od skupiny Miraj, Chci tančit, a bude to písnička pro všechny posluchače. Tak tady je, pojďme si zatančit.
1: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tančit zimou, tančit létem, já myslím, že tančit se dá i pod zimem, i když se o něm Miraj nezmiňoval. Pokud máte chuť, klidně si zatancujte. Třeba při písničce, kterou vybere Jaruš z Kladenska, i když to není úplně nejtanečnější píseň, kterou u nás můžete slyšet. Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem Jaruš z Kladenska a přála bych si písničku zahrát od Karla Gotta se Charlotte a posílala bych tu písničku Jituš z Hraběcího, ze Šluknovska, Stáně Melicharový, kterou jsem po 45. byla na chalupě, to nebyla tenkrát chalupa, a my jsme potom za 10 let jsem se tam vrátila. Udělala jsem si krásnou zahradu. Tak jsem chtěla zahrát nejdříve, kam se ty chaloupky podějou, ovšem to patří asi do...
1: Do dechovek, no.
2: A tak tady ta písnička se taky bude snad líbit. A paní Platilové, ta mě tam taky kolikrát chodila navštěvovat, tak snad se jí ta písnička bude taky líbit.
1: Já doufám a věřím, že určitě. Ta písnička se jmenuje Srdce nehasnou a těsně před smrtí ji naspíval Karel Gott se svou dcerou Charlotte, která už dneska zpívá solově. Tak díky, že jste zavolala, Jaruško, a pěkné
2: děkuji,
1: odpoledne.
2: Děkuji vám moc a snad se posluchačům bude líbit.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Že jsme si dali trochu italštiny ve vysílání Českého rozhlasu Sever, nešlo nepoznat, ale možná šlo nepoznat, která kapela se o tu italštinu pokusila. Byli to Maneskin, skupina, která v roce 2021 vyhrála Eurovizi. No a právě písničku od téhle kapely si u nás objednala Silvie z Prahy. Tentokrát ta objednávka ale přišla z italských Benátek. Dnes se Silva vrací domů a tak právě proto vybrala písničku, která se jmenuje Torna a Casa, tedy návrat domů, a posílá ji nejen sobě, ale taky všem Jonášům k svátku a všem, kdo dnes, tedy v sobotu 27. září, slaví narozeniny. No a teď už k telefonátu na drátě totiž čeká David. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám.
1: Co budeme hrát, David, a komu?
2: Takže bude to pro vás do studia, pro všechny posluchače, protože jste dobrý rádio, a bude to Hana Zagorová Jen pár dnů.
1: Písnička je připravená, měj se moc hezky a užij si ten prodloužený víkend. Naslyšenou.

0: Je přesně 12:30 pěkné nedělní odpoledne. S Českým rozhlasem Sever vám přeje Lenka Šobová, která plní vaše písničkové přání. No a to, které je nejblíž, je to Františkovo, i když je vlastně až v Kralupech. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: Co budeme hrát a proč?
1: No, paní Lenko, jak jsme se dohodli, to dejte. A jinak přeji všem hezký zbytek dne, hezký víkend, hezký nastavený víkend a hlavně přeji všem zdravíčko a užijte si to. A hlavně těm posluchačům, co dávají zahrát všem a zdravím Švadlenku a do Kralup, Zeničku a všem přeji hezký zbytek dne, mějte se hezky, díky.
0: Není zač, taky krásný den, Františku, já dodám, že ta písnička, kterou jste vybral, se jmenuje Chytnem druhý dech a zpívají Vladimír Menšík a Valdemar Matuška. Vy jste si z toho textu zapamatoval, že je obroste mech. Já myslím, že to s tím druhým dechem zní mnohem optimističtěji. Tak si to pěkně společně poslechneme. Mějte se hezky.
1: Taky díky, mějte se hezky všichni.
2: Až obroste nás mech
3: nebo chaluhy
2: a půjdem k výlet ech,
3: šertem neduhy,
2: páni, chytnem druhej dech,
3: to budete koukat.
2: A až nám za pár let
3: staň se osude,
2: začnou říkat kmet,
3: toho nebude.
2: Páni, chytnem druhej dech. Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc.
3: Duch par excellence a kostra paráda nostra.
4: To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
3: Až obroste nás mech,
2: chytnem druhej dech.

0: třeba OK, to jo, ale co tahle tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No, v mém případě zamlčet, chci spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.
2: Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc.
3: Du par excellence a kostra.
0: Paráda nostra.
3: Tohle to je latinsky.
0: Děkuji, až obrostená jsme.

0: Doufám, že jste taky naprosto OK a že vám k tomu ještě navíc radost dělá vysílání Českého rozhlasu Sever, do kterého se teď aktivně zapojí Jaruška Spoleb. Dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, Leničko, já vás mám moc ráda, vaše rádio, a chtěla bych zahrát mojí mamince, paní Janě Hanzlový, k narození 24. září, měla 73 let, do Krápčic, do Pečováku, diakonie. A že jí máme moc rádi a že jí přeju všechno nejlepší k narozeninám a hodně zdravíčka, štěstíčka a je ráda na světě, protože v dnešní době je to hodně těžký. A že jí máme moc rádi a vás taky a všem dneska všem přeju taky krásný prodloužený víkend.
0: Tak já se připojuju k tomu narozeninovému přání. Doufám, že maminka má naladěno a poslouchá a že jí ta písnička doručená s lehkým zpožděním udělá a radost. Díky, že jste zavolala a mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Moc děkuju, naschledanou.

Litvínovští lunetici před sebou mají veliký koncert v O2 Univerzu a objeví se na něm s největší pravděpodobností v kompletní sestavě, tedy i s Martinem Kociánem. Naposledy na severu Čech, pokud jsou mé informace správné, jsme je mohli vidět na litoměřickém vinobraní o minulém víkendu. Tam byli ale jenom ve třech. Teď ve vysílání Českého rozhlasu Sever jako písnička, která měla udělat radost k narozeninám. No a k narozeninám budeme přát ještě jednou. Tentokrát dorazila SMS-ka. Dobrý den, můžete zahrát k narozkám pro bráchu do Děčína písničku Říkej mi táto. Zpívá ji Jakub Smolík společně s Viktorkou Genzrovou. A tu písničku svému bratrovi chce k narozeninám věnovat sestra Miluška.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Electric Light Orchestra, neboli ELO, to je kapela, kterou jsme si poslechli ve 12 hodin a téměř 48 minut. A teď si poslechneme další přání a vyřkne ho Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lenko. Tak já bych si přála zahrát písničku Je sivá láda, což je přeloženo Jsem nemocná a já teďko opravdu jsem, kašlu. A chtěla jsem to pro svoji rodinu, potom jsem to chtěla pro pana Herberta s Lindou, že už se dlouho neozval z Heilbronu. Mm-hmm. Pak paní Marcelce, Marušce a pro vás, to je všechno, děkuji.
0: Tak já moc děkuju, přeju, ať se vás ten podzimní neduch nedrží dlouho. Začíná to lítat všude a nemocných je spousta, tak ať jste z toho rychle venku. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Lara Fabian dospívala a před námi je poslední přání, které stihnu splnit v téhleté hodině. Dorazilo jako SMSka od Karla z Ústí a píše se v něm, že písnička, kterou uslyšíte, a bude to písnička od Petra Kalandry, Blues starý ženský, patří Marušce z Ústecké záchranky. Doufám, že si to Maruška nebude brát nijak osobně a že to od Karla není nic poťouchlého. Tak tedy Petr Kalandra a Blues starý ženský v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Jsme rádi, že jste s námi.

0: mi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla může právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Stovky lidí si v sobotu nenechali ujít otevření rozhledny na vrchu Jitrovník u Šluknova. Krupka přestaví bývalou ubytovnu ve Vodní ulici na startovací byty. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Dnes čekáme oblačno až polojasno, odpoledne postupné vyjasnění a teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Stovky lidí přilákala v sobotu nově otevřená rozhledna na vrchu Jitrovník u Šluknova. Jde o nejsevernější českou rozhlednu, vysoká je víc než 30 metrů a Šluknov za ní zaplatil 13 milionů korun. Při jasném počasí by z ní měla být vidět Sněžka i Klínovec. Na kopci už v minulosti rozhledna stála. Turisté proto její návrat vítají, říká Přemysl Homolka z klubu českých turistů v Rumburku.
3: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna v minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly, takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova. Rozhledna bude celoročně otevřena.
2: Krupka chce z nevyužitého objektu poblíž Mariánského náměstí vybudovat bytový dům. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové pracují projektanti na dokumentaci a radní odsouhlasili podání žádosti o dotaci. Pokud jí město dostane, musí být přestavba bývalé ubytovny hotová do konce roku 2029.
4: Ve 4podlažní budově ve Vodní ulici má být 8 startovacích nájemních bytů. Krupka připravuje celkovou opravu objektu, včetně zateplení, výměny oken a rozvodů, modernizace výtahu nebo úpravy vnitřních dispozic a také s parkováním na dvoře domu. Původně město chtělo bývalou městskou ubytovnu zbourat. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodech. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Ministr argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů.
0: Počasí.
2: Dnes převládá ještě oblačno až polojasno, během odpoledne ale bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 268 u sloupu v Čechách se srazilo osobní auto a motocykl, tak tam čekejte zdržení. V Křížanech u Světlé pod Ještědem se stala nehoda motocyklu, tak i tam jeďte opatrně. Do odpoledních hodin je stále uzavřená komunikace v Liberci u obce Vesec. Probíhá tam sportovní akce. A také je uzavřená část ulice Stavbařů na severní terase v Ústí nad Labem z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. Za Český rozhlas vám tak přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je poprá.

0: prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
1: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
0: Pánové, je nám velkou ctí.
1: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
0: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
1: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
0: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
1: Tohle jo?
0: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
1: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
0: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
1: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
0: No,
1: já jsem se učil totiž doma, víš?
0: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
1: No měli jsme to říct.
0: No, no, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
1: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
0: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
1: No.
0: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
1: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
0: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
1: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
1: No, právě.
0: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
1: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
1: Ne, to přeháníš to.
0: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
1: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
0: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
1: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
0: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
1: Budu ti koukat do not, ano.
0: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
2: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
0: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
2: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
0: Podívej, já si to
1: jenom
0: taky...
1: to ne.
2: No. A nebo klidně duet.
0: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
2: Dobře, a nebo můžeš aspoň leštit.

0: náma.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
0: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty byl, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
3: byla
1: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
3: jako
1: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš,
1: jo, takhle.
4: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
1: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
3: ne.
1: Nevíš, kdy stávala zákruta, dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě
1: stanice.
3: Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu Rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
0: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takhle takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích?
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není.
6: Mně se
5: to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a 1 měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem
9: si... Ale
5: ten
9: jsem teda taky fakt... ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzu.
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 9.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: 900 let od obnovy kaple na hoře Říp si lidé připomínají právě dnes. Program začne v 15 hodin. Spolek zachránil křížek v Červeném újezdu na Teplicku. Dnes opravenou památku slavnostně odhalí. Správa železnic začala s přípravou modernizace trati mezi Turnovem a Mladou Boleslaví. V noci budou teploty kolem 6 stupňů kránu mlhy a zítra teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Lidé si dnes připomínají 900 let od obnovy kaple na hoře Říp u Roudnice nad Labem. Už dopoledne začaly oslavy slavnostní mší v kostele Narození Panny Marie v Roudnici. Program bude pokračovat přímo v rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Na místě je reportér Jan Beneš.
2: Přesně za půl hodiny, tedy v půl třetí, se lidé sejdou na úpatí hory, odkud půjdou na vrch Hřípu. Od 15 hodin se v rotundě zazní modlitba Te Deum s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Součástí programu je i požehnání restaurované sochy svatého Jiří. Na ní k příležitosti výročí pracuje roudnický restaurátor Jiří Brodský. Z Litoměřicka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Další podrobnosti uslyšíte přibližně za 20 minut. Spolek Veselý venkov zachránil historický kříž v Červeném újezdu na Teplicku. Dnes ho slavnostně odhalí. Podle spolku je součástí venkovské slavnosti procesí s kulturním programem a žehnání. Průvod z návsi ke křížku doprovodí folklorní soubor Jarošovci, podřípský harmonikář a bílinští baráčníci. Dobrovolníci připravili občerstvení a benefiční tombolu na podporu další údržby kříže.
3: Původní kříž rodiny Ničových pocházel z roku 1831. Zbylo z něj ale jenom torzo, rozbitý kamenný podstavec bez sloupu i kříže. Spolek proto zorganizoval sbírku na obnovu historické památky. Vytvořili štukatér Karel Kaliba a dobrovolníci se postarali o úpravy okolí, výrobu lavičky nebo plůtku. Z Červeného újezdu Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Až do podzimu příštího roku potrvá mezi Turnovem a Mladou Boleslaví geologický průzkum podloží. Průzkumné vrty souvisí s plánovanou novou železniční tratí Praha-Liberec. Na výsledcích průzkumu bude záviset, kudy přesně nová rychlodráha povede. Podle ředitele odboru příprav staveb správy železnic Pavla Pajdara bude například obtížné místo u obce Sviany. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojují také kláštery, hospitál Kuks, brněnská vila Stiasny nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně až polojasno a oblačno. V noci teploty klesnou na 9 až 6 stupňů a očekáváme ojedinělé přízemní mrazíky. Ráno se vyskytnou mlhy, přes den bude většinou jasno. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 268 u sloupu v Čechách stále probíhá vyšetřování nehody motocyklu a osobního auta, tak očekávejte zdržení. Přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nádherné nedělní odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Sever. Valdemar Matuška a Karel Gott vám v něm zaspívají písničky, které nestárnou. Martin Písařík vám prozradí, kde byl podle Napoleona střed Evropy. Dozvíte se taky, jak se Vojta Dyk chystá na svou účast ve Stardance a co se dnes děje na Bájné hoře Říp. To vše v pohodovém odpoledni, které právě začíná písničkou Jany Kiršner o barvě dnešní oblohy. Jana Kiršner a Modrá.
0: Český rozhlas Sever.

0: Karel Gott dospíval a my se vypravíme za Napoleonem. Byl to vzrůstem malý muž, který se ovšem do světových dějin zapsal velkými písmeny. A ta písmena jsou tak velká, že nás zajímají nejen Napoleonovy bitvy. Tak víte třeba, jaké místo Napoleon označil za střed Evropy? Jestli ne, tak vám to teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dileň? Hora Dileň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dileň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Už ani ne 2 týdny zbývají do startu letošního ročníku taneční soutěže Stardance. Jeden ze soutěžních párů tvoří herec a zpěvák Vojta Dyk a rakouská profesionální tanečnice Katarína Málek, která české příjmení získala svatbou s českým tanečníkem Václavem Málkem. Slávka Brádlová nadnesla v rozhovoru, že Vojtovi taneční kreace při koncertech a striktně daná choreografie. To budou pravděpodobně 2 úplně odlišné šálky kávy.
1: To je otázka nebo odpověď?
2: To je otázka a vy ji můžete zodpovědět jakkoliv chcete.
1: Je to tak. No je to jiný šálek kávy, samozřejmě. Je pravda, že já většinu choreografií, o nich ani nemůžu říct, že jsou to choreografie, to, co si vytvářím na koncertě, protože po každý tančím nějak jinak. Takže já nejsem úplně ten typ, který by se rád nějak škatulkoval do nějaký choreografie a právě proto mě to celkem zajímalo, jaký to vlastně bude. A vlastně mě překvapilo, že mě to baví.
2: Máte přísnou tanečnici?
3: No, když jsem unavená, jsem přísná.
1: Ona nikdy není unavená.
3: Ne, nikdy.
1: Ne, ale ona hlavně pracuje i s dětmi, což je pro mě výhoda, protože má trpělivost s kopytama, jako jsem já.
3: Vojta je velký dítě.
2: Ano, velký je opravdu vzrůstem. Ale vy jste tady řekla moc hezké rozdíly mezi tou rakouskou a českou Stardance.
3: Největší rozdíl je, že tady můžeme vybrat hudbu a taky, že máme víc času před prvním přímým přenosem. Taky, že mluvíte česky tady.
2: A vy mluvíte česky velmi dobře, jakkoliv s češtinou jste se potkala, předpokládám, v dospělém věku?
3: Já myslím, že nemluvím tak dobře česky. Začínala jsem se učit od ledna, jenom slyšela moc česky, ale nemluvila jsem. Teď se učím moc.
2: Mluvila jsem nedávno s vaší ženou. Ptala jsem se jí, jak se jí líbí Inspekce, krimi seriál.
1: Ano.
2: Ona říká, no my jsme vlastně nikdo ještě to tak nějak dohromady neviděli, tak plánujeme v říjnu, že si dáme takové hezké večery právě s Inspekcí. Já to vidím dost černě. Jaké večery, když bude trénink, bude přímý přenos?
1: No právě, to je fantastický, ale ty přímý přenosy jsou v sobotu a já vlastně od teďka už mám do Vánoc asi jenom 3 večery zaplněný, protože jsem si to právě na to udělal čas, abych mohl nějakým způsobem se tomu věnovat. Takže tréninky sice budou, ale večery budou mít volný, nejen na filmy. A vlastně já mám potom akorát 2 takový velký koncerty v O2 Univerzum a jeden v Ostravě s Janáčkovou filharmonií a se svojí kapelou, jmenuje se to Dixou Vánoce. To je až po finále Stardance, takže do té doby mám asi 3 koncerty. Ne?
2: Takže vlastně úplně na pohodu.
1: No, úplně na pohodu, si tady už 30 minut masíruju tady pod kolení jamku.
0: Já věřím tomu, že to Vojta Dyk rozmasíruje. Letošní ročník taneční soutěže Stardance začne na prvním programu České televize v sobotu 10. října.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Tohle byly Činasky, posloucháte Český rozhlas Sever a já pro vás v našem vysílání mám takovou radostnou a rychlou zprávu, protože právě před pár minutami české tenistky zvítězily ve finále Billie Jean Cupu. Wimbledonské finalistky porazily reprezentaci Ukrajiny a po 8 letech tak má ženská česká tenisová reprezentace zase ten svůj pohár, který je obdobou mužského Davis Cupu. Od sportu pojďme k tomu, co můžete dnes odpoledne dělat. Ne, že bych vás podezírala z toho, že nevíte, jak naložit s tím nádherným odpoledne, které máme, ale možná se vám přesto pár tipů bude hodit. Tak až do 5. hodiny můžete navštívit na výstavišti v Lounech výstavu Člověk v přírodě, řemesla a kreativita. Je to tradiční výstava a zároveň zážitkový den se zvířaty pro celou rodinu. Můžete se těšit na králíky, další domácí drobné zvířectvo, jako je drůbež nebo holuby, ale taky na exotické ptáky, hady a pavouky a tak vůbec. Pokud byste chtěli spíš sklenku dobrého vína, tak vás zveme do Zámeckého parku ve Šluknově, kde ve 3 hodiny odpoledne začne svatováclavské vinobraní. No a poslední pozvánka, ta je na stále ještě pokračující kulturní festival Na Havla ve veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem se dnes od 17:30 bude promítat dokumentární film Občan Havel.

0: křížem krajem.
1: Díky prodlouženému víkendu nás čeká i zítra volno, které můžeme využít k tomu, abychom vyrazili třeba na podzimní šlápotu, na pochod, na který vás teď zve Jaromír Záhrobský ze spolku Šlápota a naše redaktorka Eva Bucharová.
2: Pane Záhrobský, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde se sejdeme?
3: Sejdeme se u Vápenky Loučná pod Klínovcem, 3,5 kilometru od Kovářský.
2: A v kolik hodin?
3: Sejdeme se v 8.30 až 11 hodin. Trasy jsou 5 kilometrů a 9 kilometrů. Je to všechno vlastně lesní cesty, krásné lesy a zpevněné cesty i lesní cestičky.
2: Takže trasy povedou lesními cestami a kde budou ty trasy končit? Kde je cíl?
3: Start i cíl je u Vápenky, kde na vás bude čekat občerstvení a posazení s přáteli, popovídat si, jaký byl krásný letošní rok.
2: Pokud si někdo zapomene svačinu, jestli pak u Vápenky funguje lesní bar?
3: Ten funguje, jak já říkám, s humorem 8 dní v týdnu a 25 hodin denně určitě. I mimo toho tam bude občerstvení.
2: 25 hodin denně, vy říkáte, že je otevřeno v lesním baru a 7 dní v týdnu. A co tam v tom lesním baru je k mání?
3: Nealko, pivo, sušenky a voda.
2: A vy jste říkal, že na té podzimní šlápotě budeme vzpomínat na to, jaký byl letos rok, já myslím tedy turistický rok, takže jaký byl v Krušných horách?
3: Stezka Českem nebo Via Čechy a dálkový pochody Krušné hory oživily. A myslím si, že turisti našli cestu do Krušných hor, možná někdy už je to až moc, ale turisti se chovali velmi, velmi slušně. Zatím musím zaklepat, žádná krádež a hlavně pořádek okolo baru i okolo cest, kde je Via Čechy nebo Stezka Českem.
2: To jsou krásná slova na závěr. Na pondělní sváteční podzimní šlápotu pozval Jaromír Záhrobský ze spolku Kovářská šlápota. Takže my se těšíme u Vápenky v Krušných horách v pondělí. Naschledanou.
3: Naschledanou a těšíme se na návštěvu.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kabáti a jejich na sever, na severu. Pěkné nedělní odpoledne s námi. Lidé si dnes připomínají 900 let od obnovy kaple nahoře Hříb u Roudnice nad Labem. Oslavy začaly už dopoledne slavnostní mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Roudnici. Celebroval ji olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a strahovský opat Daniel Petr Janáček. Program teď pokračuje i v samotné rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha na Hříbu, kde je i náš reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. V 14:30 od úpatí Hříbu vyrazili lidi sem na vrchol k rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha. Teď sem přicházejí neustále desítky lidí. Od 15 hodin se tady uskuteční modlitba Tedeum s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Součástí programu je i požehnání restaurované sochy svatého Jiří. Na ní k příležitosti výročí pracoval roudnický restaurátor Jiří Blcký.
0: My dnes slavíme 900 let od obnovy kaple, kdy ale vlastně vznikla.
1: První písemná zmínka o hřibské svatyni pochází z roku 1126, najdeme ji v kronice takzvaného kanovníka. Kníže Soběslav I. kapli a olomoucký biskup Jindřich slavnostně vysvětil. Jak ale vypadala stavba v roce 1126, nevíme. Historici předpokládají, že měla současný půdorys i tvar. Rotunda je zasvěcená svatému Jiřímu a Vojtěchovi. Komu zasvěcená původně, nevíme také. Kostel svatého Vojtěcha 1273. Svatý Jiří se v souvislosti s rotundou je doložený až na počátku 16. století. Ještě doplním, že v roce 1868 byl z hory Hříb vylomený základní kámen pro stavbu Národního divadla.
0: Říká reportér Jan Beneš, který se nám přihlásil přímo z hory Hříb. Ten signál nebyl úplně bez chyb, tak se za to omlouváme, ale Honzovi děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Jsme s vámi i na Podřibsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Patnáct hodin

0: obcemi i odbornou veřejností.
1: Rada se kromě duševního zdraví mládeže zaměří taky na spolupráci mezi obory psychologie. Zasednou v ní radní z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a školství. Doplňuje například zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, krajské zdravotní nebo psychiatrických nemocnic. Z Ústí nad Labem Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Město Ústí nad Labem zůstává jedním z nejhůře hodnocených měst v Česku, pokud jde o kvalitu života. Podle projektu Obce v datech je mezi krajskými městy poslední. Hodnocení zohledňuje například ekonomickou situaci, zdraví, demografický vývoj nebo možnosti trávení volného času. Hospodaření města se naopak podle hlídače státu zlepšilo. Ústí loni skončilo téměř bez schodku a na účtech má zhruba 1 420 000 000 korun. Opozice ale vedení města ta kritizuje, že peníze dostatečně neinvestuje. Koalice to ale odmítá s tím, že část peněz je připravená na konkrétní projekty. Vhodný vánoční strom na náměstí hledá město Cvikov na Českolipsku. Radnice to oznámila na svém facebookovém profilu. Vánoční stromy schání obce a města v Libereckém kraji už od jara. Například Turnov zveřejnil poptávku v dubnu.
2: Poptávaný jehličnan na Cvikovské náměstí by měl být zdravý, rovnoměrně rostlý, hustý a hlavně vysoký. Strom musí kvůli bezpečnosti stát na dobře přístupném pozemku. Město kompletně uhradí pokácení i odvoz. Lidé můžou své nabídky posílat do městských služeb. Ze Cvikova Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Sport. České tenistky porazily ve finále poháru Billie Jean Kingové Ukrajinu a po 8 letech turnaj ovládly. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolínovou 6-3-7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové. Ta zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2-6-3. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno. V noci teploty klesnou na 9 až 6 stupňů a čekáme ojedinělé mrazíky. Ráno se vyskytnou mlhy, přes den bude většinou jasno. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V centru Štětí v ulici Lidická havarovala dvě osobní auta, tak tam počítejte se zdržením a projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Z Českého rozhlasu vám přeju příjemnou cestu a příjemný poslech.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a vás v něm čeká další díl řidičské abecedy, medailonek Felixe Holzmana a taky povídání o českém patentu, který umí pomoci řešit nedostatek vody v krajině. Byli tři a my si teď společně budeme šepotat se Zuzanou Norisovou.
3: Český rozhlas Sever.

0: Pojďte si s námi právě teď osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme něco o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo přes odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krátký odpolední sen jsme si dopřáli se slovenskou skupinou No Name. Máme 15 hodin a téměř 20 minut a teď se společně s ústeckým meteorologem Pavlem Juzou podíváme na to, jakže je venku. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme našim posluchačům, kteří jsou třeba podobně jako my dva v práci, říct, jak velké teplo venku je.
1: Že ty časy, kdy bylo v červnu 42 stupňů, jsou pryč, ale poměrně teplo pořád je. V současné době v Ústeckém kraji převažují teploty v rozmezí 19 až 23 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. A je většinou skoro jasno až polojasno, ale ta oblačnost, co tam je, tak je taková ta řídká vysoká oblačnost, skrz kterou to slunce celkem svítí.
0: Před námi je ještě jeden volný den a to díky zítřejšímu státnímu svátku. Tak si pojďme říct, jaký bude, než se k němu ale dostaneme, jaká noc nás čeká. Bude velká zima v kontrastu s těmi příjemnými denními teplotami?
1: Ono bude záležet na větru. Většinou bude převažovat minimální teplota 9 až 6 stupňů. Někde na těch větrnějších místech může zůstat i kolem těch 10 stupňů. Naopak v některých údolích, kde se případně uklidní vítr, může klesnout až na 3 stupně.
0: Takže tam, kde foukat nebude, hrozí přízemní mrazíky?
1: I přízemní mrazíky se mohou vyskytnout. Vypadá to, že tentokrát nebudou tak četné, ale ojediněle se vyskytnout můžou.
0: Mm-hmm. No a až se zítra ráno probudíme, tak co na obloze uvidíme?
1: Tak v ojedinělých případech v některých údolích se může stát, že se tam objeví mlha, ale ta pravděpodobnost je menší, než byla v minulých dnech. A jinak tam uvidíme modrou barvu, na které možná bude zase nějaká ta vysoká řídká oblačnost. A na teploměru uvidíme přes den podobné hodnoty jako dneska, možná tak asi o 1 až 2 stupně tepleji. A jinak, co se týče dalších dnů, tak to počasí potrvá zhruba v této podobě, ale s tím, že zejména ve středu, zejména na horách, se očekává dost větrno.
0: Říká meteorolog Pavel Juza, který má dnes službu v Ústí na Kočkově. My děkujeme za předpověď počasí a přejeme hezký zbytek služby. Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Minutku před půl čtvrtou vám přeji pěkné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Co se vám vybaví, když se řekne jméno Felix Holzmann? Jsem přesvědčená, že to bude některá z jeho nezapomenutelných scének. Věděli jste, že tenhle muž a jeden z nejslavnějších českých komiků se narodil a žil na severu Čech? Víc nám o něm teď řekne Renáta Filipi.
1: Je to přesně tak. Felix Holzmann se narodil 8. července 1921 v Teplicích, ale jako malé dítě se s rodiči přestěhoval do Litoměřic. Komik, který se ve svých scénkách proslavil postavou s výraznými kulatými brýlemi a slavněným kloboukem takzvaným tralaláčkem, vystudoval obchodní školu v Ústí nad Labem, ale nakonec se naštěstí věnoval divadlu. Jako dítě účinkoval v litoměřickém ochotnickém spolku Karla Hinka Máchy. Jako profesionální komik začal účinkovat v 50. letech a jedna z jeho prvních scének se jmenovala Akvárium. V roce 1967 poprvé vystoupil v silvestrovské estrádě Československé televize a od té doby se stal pravidelným hostem. A od roku 1968 začal být slavný i v zahraničí. V té době totiž byly ve východním Německu známy hlavně dvě jména – Felix Holzmann a Karel Gott. Felix se stal také nejznámějším českým bavičem u německého publika. Holzmann se nakonec v Německu i podruhé oženil a se svou ženou Bärbel Greif žil až do své smrti v roce 2002 v saském městě Chemnitz.
0: Tak tohle jsem třeba vůbec nevěděla. Renáta Filipi nám rozšířila obzory a já vám je za pár minut rozšířím taky, a to sice v rozhovoru, který se bude věnovat českému vynálezu, který by mohl pomoci přírodě zvládat ta stále častěji se objevující dlouhá období sucha. Pořad O čem se mluví v nedělním pohodovém odpoledni už za chvíli.

0: O čem se mluví?
1: Taky jste letos v létě měli co dělat, abyste uzalévali vlastní zahrádku. A teď si představte, že máte velké hospodářství, pole nebo les. Stále častější dlouhá sucha trápí přírodu i ty, kdo se o ní starají. Jestli by řešením mohl být český patent v podobě vodu zadržujících granulí, si povíme v dnešním pořadu, o čem se mluví. U jeho poslechu vás vítá Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
1: Našimi hosty jsou dnes Michal Kajfoš, technický ředitel firmy Heastress, a Martin Stehlík, odborný specialista a spoluautor patentu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: V čem jsou ty granule, o kterých si budeme povídat, unikátní?
2: Tak unikátní jsou vlastně, že to je jednoduchá aplikace vlastně organického přírodního hnojiva a jsou unikátní v tom, že drží hodně jako vodu. V tom jsou unikátní. Je to čistá výroba vlastně bezemisní, takže ta výroba je vlastně velice jako jednoduchá, neškodí životnímu prostředí.
1: Takže ekologická výroba a na konci unikátní ekologický produkt, který může zachránit to, s čím se my všichni v poslední době potýkáme.
2: Může nám velmi pomoct a usnadnit naše rozčilování.
1: Jak a proč se zrodil nápad vymyslet něco takového?
2: Tak já jsem se na vysoké škole věnoval vlastně organické hmotě, vlastně v terénu, v lesích, a zjistil jsem, že vlastně v hloubkách jí hodně jako klesá, že vlastně v té hloubce, kde se vysazují stromy, my se primárně specializujeme na výsadby stromů, vlastně aplikace toho hnojiva, že vlastně v těch hloubkách je tý organické hmoty vlastně asi čtvrtina, 2%, a vy vlastně žádným jinakým přírodním přirozeným způsobem vlastně tu organickou hmotu tam rychle jako nedostanete. Takže jediný nejvhodnější způsob je, když vysazujete strom, tam tu organickou hmotu nějakým způsobem dodat.
1: Když se řekne organická hmota, tak každý zahrádkář mého typu vidí kompost. Vy těm svým granulím říkáte velmi vtipně hydrokompost. Na jakém principu fungují?
2: Vlastně to slisovaná organická hmota má to málo vlhkosti při té výrobě, takže vlastně vy nenosíte vodu už v té podobě té aplikace, což se hodně odlišuje od toho kompostu, a je výhoda, že to uděláte rychle, protože klasický kompost, než se dostanete vlastně z toho biogenního materiálu, té organické hmoty k tomu kompostu, tak vám to trvá poměrně dlouho a spotřebujete hrozný množství energie a času na to. Takže tohle je vlastně jako zrychlený proces.
1: A je to tedy o tom, že ten materiál je tak vysušený a tak slisovaný, že neobsahuje žádnou vodu a posléze tedy umí
2: 10% oproti kompostu, který obsahuje třeba 60, vlastně, když si koupíte kompost nebo nějaký substrát, tak v tom pytli máte prostě ten substrát vlhký, ten má třeba 45% v sobě vody. Takže vy si koupujete 45% obsahu jako vodu.
1: Tady si to koupím bez vody a
2: má to 10%.
1: Ta granule mi to pak vrátí tím.
2: Ta granule po prvním styku s vodou, vlastně když prší, tak se začne jako nasakovat a vlastně drží tu vodu po dlouhou dobu.
1: Vysvětluje Martin Stehlík.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: S Michalem Kajfošem a Martinem Stehlíkem si dnes povídáme o hydrokompostu. Jak se ty vaše granule, kterým říkáte hydrokompost, liší třeba od hydrogelů, které už na trhu jsou a dělají to též, umí zadržet vodu v půdě?
2: Tak je to přírodní produkt, který se netěží, takže to není rašelina, kterou bychom těžili, a rašeliny bychom si měli vážit, a máme jí málo. Vlastně přírodní produkt, který se vyrábí ekologicky a vlastně vyrábí se zbytků vlastně bioodpadu, jo, buď zemědělského nebo klasického. Takže vlastně je všude dostupný. A oproti hydrogelu slyší, že ta přírodní a hydrogel je syntetická vlastně výroba, je to aerosol, je to vlastně silikon, a nechce nikdo dávat prostě silikon úplně jako do půdy, není to nic moc prospěšného. A nedokážu si představit, že by půdní zvířátka jako baštili silikon jako do sebe, a potom není to úplně dobrý.
1: Když to hydrokompost si dají?
2: hydrokompost dají, jako si ho dávali po staletí, než jsme to byli my.
3: A doplním, že je to ta organická hmota, takže ta vlastně jako je i potravou pro ty mikroorganismy, který v té půdě žijou, zatímco ten hydrogel je vlastně netečný a ten jenom drží vodu. Vlastně je to podobně, jako kdybyste tam zakopali petlahe s vodou.
1: Jasně.
3: Ta voda tam bude, ale není ve funkční podobě.
1: Mm-hmm. Může tenhle patent jako úplně vyřešit boj člověka se suchem?
2: Je to problematický, protože samozřejmě my máme odzkoušeno to, že v extrémních podmínkách nějakých třeba 40 stupňů ta, vlastně ten sestup té zádržnosti vody do nějakého extrému trvá od nějakých 10 do 24 dní. Ale co jsem si teď dělal třeba statistiku tady Ústí nad Labem, jak tady pršelo a nepršelo v létě, tak vlastně v červenci tady spadlo 28 mm z toho 10 mm 1. července a potom za 45 dní spadlo 18 mm. Takže když vám neprší 45 dní, tak ani svatý Petr s tím moc jako neudělá. A je to samozřejmě kombinace organické hmoty a vy byste teda ideálně měla do těch míst, kde potřebujete tu vodu, což jsou třeba ty výsadby nebo ty stromy, které tam jako chcete, tak tam svízt vodu třeba tady v městě, udělat tam nějakou mezeru v chodníku, aby z té ulice vlastně stékala voda vlastně do těch záhonů a zasakovala se co nejvíc, aby prostě když spadnou 3 mm, aby tam nebyly jenom 3 litry na metr čtvereční, ale aby se tam dostalo i vlastně z toho okolního terénu ty víc vody, aby ta vlastně půda byla co nejvíc jako nasáklá na těch 45 dní vlastně bez těch srážek.
1: Protože ani šikovná granule, která umí zadržet vodu, tak když nemá co zadržet, tak strom ani nic jiného v krajině nezachrání.
2: Nezachrání, ale on to nezachrání ani ten hydrogel, ani nic jiného.
1: Jasně.
2: Takže není nic všespásného.
1: Kolik je potřeba takových granulí na metr čtvereční, aby si toho jako ta půda všimla, aby to začalo fungovat a plnit tu úlohu, kterou to má?
2: Tak jako samozřejmě to dávkování je odvislý od velikosti toho stromu, takže třeba u lesnických výsadeb se pohybujeme od nějakých 300 gramů do půl kila na výsadbovou jamku a samozřejmě, když vysazujeme nějaký 5-metrový strom, tak by se tam mělo dávat nějakých 5-6 kilo vlastně toho hydrokompostu na metr čtvereční nebo na tu výsadbovou jámu, která je metr 20, metr 50 jako široká a 40 cm, 50 cm hluboká.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví, s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Z firmy Hýstr dnes do pořadu, o čem se mluví, dorazili Michal Kajfoš a Martin Stehlík a společně si povídáme o hydrokompostu, tedy o granulích, které umí zadržet půdu ve vodě. Už jsme si řekli, že plní i funkci hnojiva, ještě jsme ale neřekli, kolik té vody vlastně dokáží jako pojmout. Je to suchý, slisovaný přírodní materiál, který umí navázat vodu. Jak moc? Jak je v tom dobrý?
3: Hodně. Jo. Je to tak, že 1 kilo hydrokompostu zadrží až 7,6 litru vody. Takže on, jako, a ta granule nabíde třeba o 400%. Takže opravdu se jako nafoukne, zvětší se a funguje to vlastně jako potom houba. Takže tu vodu nasaje a pak zase ji postupně vypouští a zadržuje ji.
1: Ten princip je na první pohled jednoduchý. Oni ty geniální věci bývají takhle jednoduché. Napadá mě, jak je možné, že je to český patent, že na to jako nikdo nepřišel v nějakých ještě rozvinutějších státech, které přece jenom na vědu sázejí trochu víc než třeba Česká republika.
3: Tak ten princip je jednoduchý. Je to vlastně jako návrat ke kořenům. Jo? A tady teda do slova a do písmene. A vlastně se vrací organická hmota do půdy, tak jako se to dělalo dřív. Jenom je výjimečná ta kombinace, kdy se tam hlavně hodně používá vlastně výstup z bioplynových stanic. Jo, ten odpad z těch bioplynek, tak ten vlastně jako součástí těch granulí, ale výjimečná je ta kombinace.
1: Když jako vstupní surovina odpad, je to levné? Nebo jak drahé jsou vaše granule? Došáhne na ně i běžný malý český zahrádkář?
3: Zahrádkář určitě, ale hlavně záleží teda na tom, jako kolik a co sází, ale v ty granule ta typická cena je zhruba okolo 25 korun za kilogram, což je něco jako, my říkáme, litr mlíka. A jak už Martin říkal, tak když sázíte nějaký malý stromek, tak je to třeba půl kila, takže vydáte 10-12 korun vlastně k jednomu stromku, což je jako dostupný. Když budete sázet sád, tak furt jsou to docela dostupný peníze a vy tím výrazně zvýšíte pravděpodobnost, že vám něco neuschne, což potom hodně šetří náklady.
1: Zní to nádherně. Umíte to, co říkáte, opřít o nějaké opravdu praktické zkušenosti? Máte za sebou sad, který díky tomu, že používá ty vaše granule, prosperuje líp než sad přes silnici, který je nemá?
2: My máme vlastně zkušenosti z lesnictví, kde jsme vysazovali se s aplikací tohohle produktu. A samozřejmě, když jsou roky, kdy prší, tak ty rozdíly nejsou, ale když neprší, tak tam jsou větší přírůstky. A vlastně je nutný dodat, že vlastně když ten strom rychleji přirůstá, tak i sám o sobě drží na sobě vlastně na jalicích, jinak minou víc vody. A samozřejmě i díky tomu, že je větší, tak si dokáže sáhnout svými kořeny i jako do větší hloubky pro tu vodu. Takže přežívá. Ještě výhoda toho produktu je, že ta zádržnost je opakovatelná, že to není jenom jednou, že by ta granule se vlastně naboptala a potom vlastně ztratila tu schopnost, ale i když je naboptala a vlastně ta voda se ztratí nebo se pomaličku začne vysušovat, přijde ta srážka, tak ona je schopná furt tu vodu zadržovat a ještě ji jako i zvětšovat.
1: Nicméně nevydrží do nekonečna. Jak dlouho garantujete účinnost toho produktu? Protože když sázíte strom, tak ho sázíte jenom jednou a podsypete ho tímhletím vaším geniálním patentem jenom jednou.
2: Z terénu máme praktickou zkušenost minimální pětiletou vlastně tou existencí toho produktu v té půdě.
3: Jo, já bych jenom doplnil, že vlastně ty úvodní roky zároveň jsou klíčový pro to přežití toho stromu, takže těch prvních 2 až 5 let třeba je jako vlastně zásadní, takže je to právě v té době, kdy to potřebujeme.
1: Říká Michal Kajfoš, který byl spolu s Martinem Stehlíkem z firmy Heasters dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Pro dnešek je to všechno, já moc děkuju, že jste přišli, pánové, a ať se daří.
2: My vám taky děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na hoře Říp si připomínají 900 let od vysvěcení kaple. Dva domovy pro seniory v Ústí nad Labem budou mít nové výtahy. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. V noci budou teploty kolem 6 stupňů, kránu mlhy a přes den teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Roudnická farnost si dnes připomíná 900 let od obnovy kaple svatého Jiří a svatého Vojtěcha na hoře Říp. Památka pochází z roku 1126, kdy ji nechal opravit český kníže. Podrobnosti z dobového zápisu popsal v pátečním vysílání.

0: stávajících šachet a půjde je využít i při evakuaci.
1: Za dalších víc než 5,5 milionů korun bez DPH nechá město vyměnit 2 výtahy v domově pro seniory v Doběkicích. Tyto výtahy bude moci domov taky využívat při evakuaci a v případě výpadku proudu budou v provozu dalších 45 minut. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat taky investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Silničáři dnes odpoledne nakonec neuzavřou Pražský okruh u Slivence. Potvrdila to policie a také mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Kvůli usazení mostního nosníku měla obousměrná uzavírka původně začít v 1 odpoledne a trvat asi 2 hodiny. Nakonec se ale přesouvá až na pozdní večer, jak řekl Českému rozhlasu Jan Riedl. Pražský okruh dříve než ve 23 hodin zavřený nebude. Kvůli pokračujícím stavebním pracím se ale na Pražském okruhu dál tvoří kolony.
2: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno. V noci teploty klesnou na 9 až 6 stupňů a čekáme ojedinělé přízemní mrazíky. Ráno se vyskytnou mlhy, přes den bude většinou jasno. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně se stala nehoda v Ústí nad Labem v Neštěmicích v ulici Seifertova, tak čekejte zdržení a taky v Litoměřicích v ulici Českolipská. Na silnici právě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak i tady projíždějte opatrně. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
3: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
4: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
3: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
4: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
3: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
4: A hned na začátku chci se zeptat,
3: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
4: Výborně.
3: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
4: Zajisté.
3: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
4: Smrti, brácha, prosím.
3: Ale vy nás máte rozesmát.
4: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
3: Ale já myslel, že jste komediant.
4: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, vročil jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane režisére.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjal víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsem neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhleto. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. No.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: Jo, no to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tady se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Zase mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No kdo tam ještě, Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybne, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla
4: dobře,
5: pecka, ale
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no
5: v šoku ještě.
4: No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Ah, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Ne? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Tak jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Jako kdyby nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyve, konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemal, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. Ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně zemlbábu. Bábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávě, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové a senátoři jsou vůlové a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové a radní jsou vůlové a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi jaký, ale pojď se vole, nejsi, co je, to máš hezký, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady, chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. No. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima. Večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme? Uh-huh. A kde? Uh-huh. Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo.
5: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: No, proč by byli v koncích?
7: No, to je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No, třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak děde.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
8: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
10: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte chcíprout.
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou...
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
9: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Náhoda. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bez lim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
2: No,
1: tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: A ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Jste pourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Haló, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si dověř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni tu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si to, když musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku a ona ti... No tak,
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Čau.
2: Takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to je ona sotva fakt, to je pravda. No.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že mi děláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Lovosické základní umělecké škole začaly plánované opravy. Den architektury v Ústeckém kraji představí proměny bydlení ve městech. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě na České televizi ministryně financí Alena Schillerová. V noci budou teploty kolem 6 stupňů, kránu mlhy a přes den teploty do 24. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V základní umělecké škole v Lovosicích se naplno rozeběhly stavební práce, uvedla to mluvčí města Eva Břeňová. Opravy se týkají například nového osvětlení, podlah nebo elektroinstalace. Součástí prací je také technické zázemí pro fotovoltaickou elektrárnu.
2: V budově vznikne nový koncertní sál i moderní učebny výtvarné výchovy. Město na rekonstrukci vyčlenilo 5 milionů korun ze svého rozpočtu. Další náklady na vybavení pokryje z 85% evropská dotace. Poslední práce mají být hotové do konce roku. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: V Ústeckém kraji se od 1. do 6. října bude konat festival Den architektury. Letošním tématem bude bydlení a jeho proměny. Pořadatelé představí různé podoby bydlení od tradičních nájemních domů a dělnických kolonií přes poválečné kolektivní bydlení až po současné komunitní a družstevní projekty. Komentované prohlídky, přednášky, výstavy a další program se

0: Nerudové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že daně zvyšovat nechce. U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět tři dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela 5 mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí úřady uzavřely a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno. V noci teploty klesnou na 9 až 6 stupňů a čekáme ojedinělé přízemní mrazíky. Ráno se vyskytnou mlhy a přes den bude většinou jasno. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v Neštěmicích v ulici Seifertova stále probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě je možný průjezd jen jedním jízdním pruhem. A taky v Litoměřicích v ulici Českolipská plynulému průjezdu ještě pořád brání nehoda. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: na severu.
1: Hezký den a dobrý poslech vám přeje Slavka Brádlová. Dnes větší část týdeníku strávíme u Bendova komorního orchestru, který letos slaví 70. výročí vzniku. Ale dostane se i na pozvánky, například na další koncert festivalu Hudební setkání Michala Maška nebo na posvícení v Brně a koncert Adama Ďurici v Ústí nad Labem. A dlužní vám nezůstaneme ani další kapitolu z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Kultura na severu.
1: Zámek Velké Březno, tak to je místo, kam se koncerty festivalu Hudební setkání Michala Maška vracejí každoročně a v tomto ročníku dokonce dvakrát, protože ten další koncert Carmen na zámku se odehraje právě na Velkém Březně, na zámku ve Velkém Březně 3. října od 19 hodin. A kdo a co?
2: Dobrý den, tak koncert je rozdělen na dvě poloviny, já začnu odzadu. Pozval jsem skvělou mezzosopranistku Národního divadla, ale v Brně, Janu Hrochovou, a řekli jsme si, že uděláme Dvořákovi i cikánské písně a pak, a z toho odpovídá ten název, známe mezzosopranové árie a jedna z nich je samozřejmě árie Carmen. V první polovině budu hrát já na klavír a vybral jsem si skladby Friderika Chopina, ale to není všechno. Mezi to bude vlastně četba dopisů, tedy Chopinových dopisů a dopisů Antonína Dvořáka v přednesu Otakara Brouska mladšího.
1: Tolik první pozvánka dnešní Kultury na severu. Další část bude věnovaná bendovou komornímu orchestru.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, posloucháte týdeník Kultura na Severu. No a v příštích minutách ten čas bude patřit dvěma hostům dokonce, Petře Kavkové a Jiřímu Magasaníkovi. Tak vítám vás a hned do úvodu se ptám, jaké jsou vaše profese? Tak dáma má přednost.
1: Dobrý den, tak já jsem profesí učitelka na základní škole. Vyučuji český jazyk, dějepis a hudební výchovu.
0: A Jiří Magasaník?
2: Já jsem také učitel na gymnáziu Jateční a aprobace jsou anglický jazyk, hudební výchova.
0: K těm jménům a profesím já bych mohla připojit ještě hudební nástroje, housle, kontrabas a to všechno je spojeno v bandově komorním orchestru, takže už je jasné, o čem si dnes budeme povídat. A mě by zajímalo do úvodu, jak dlouho třeba vy dva jste členy tohoto tělesa a co to pro vás znamená?
1: Jsem členkou orchestru už 30 let, pamatuju si to velmi dobře, protože v roce 1996 jsem maturovala a nastupovala jsem na vysokou školu do Ústí nad Labem. Už v Havlíčkově Brodě jsem měla tu čest hrát v orchestru a pokračovala jsem v Ústí nad Labem díky náhodě. Spolužačka si nosila na přednášky housle, futrálek. Hned se ptám, prosím tě, kam ty chodíš hrát? Hele, to ti je takový bezvadný těleso, vezmu tě tam na zkoušku, přijď. Přišla jsem, ale to těleso vypadalo poněkud jinak. Bylo samozřejmě plné starších pánů, už takových velmi elegantních, že já jsem byla elév, seděla jsem u čtvrtého pultu vzadu, bylo to pro mě neskutečně nové a velmi jako obtížné. No a Jirku jsem poznala trošičku později, viď Jirko, ty jsi přišel později.
2: Je to tak, já jsem přišel asi tak o 2 roky později. Situace už byla trošičku jiná, mimo jiné díky tomu, že rozesmátá Petra už tam byla, kromě starých pánů. A zatímco Petra měla tu výhodu, že se mohla rozkoukat u 4. pultu, tak kontrabasistů v komorním orchestru příliš mnoho není. Byl jsem tam sám a jediný, takže hned na prvním koncertě jsem se musel ukázat v plné síle.
0: A evidentně se povedlo, protože členem bandova komorního orchestru jste dodnes. Pamatujete už tedy docela dost z té vlastně 70-leté historie bandova komorního orchestru. Možná by bylo zajímavé popovídat si tak trochu i o tom, že nejste tak úplně uzavření, že spolupracujete občas s jinými tělesy, s pěveckými sbory, třeba i se solisty.
1: Tak já bych určitě vyzdvihla spolupráci s některými významnými solisty, což jsou třeba hráči České filharmonie. Na jaře jsme měli koncert tady v muzeu a na zámku ve Velkém Březně. Naším solistou byl Ivan Sekvart, Jaroslav Kubita. To všechno jsou prostě hvězdná jména a my jsme i pyšní na to, že je můžeme nazývat svými přáteli. Tak to pro mě znamená hodně. Jsou to neskutečně skromné osobnosti, oba dva pánové, ale i další mladší ročníky, výborní zpěváci, sopranistka Eva Bennett nebo bas Josef
2: Kovačič.
1: Děkuji. A samozřejmě Jirka, který je zároveň sbormistr, tak nám zprostředkovává spolupráci se sbory a ty sbory jsou pro posluchače velmi vděčné, musím říct, takže vždycky na Vánoce do divadla zahrnujeme koncerty se sbory.
2: Za tu spolupráci s pěveckými sbory jsme velice šťastní. Máme 2 sbory, se kterými spolupracujeme už mnoho let. Jedním z nich je pěvecký sbor dívčí nebo dámský, který se jmenuje Luscinia, a tím druhým je ústecký pěvecký sbor v současné době, tedy pod mým vedením, jak podotkla Petra.
0: Jak vy to všechno stíháte?
2: No, zeptejte se manželky.
1: Tak, ano, manželka určitě vydatně pomáhá a samozřejmě můj muž a děti naše taky. Musím říct, že dcera už se mnou hraje v orchestru, mám z toho velkou radost. Náš orchestr je složený opravdu věkově různorodě, od žáků základní školy přes gymnazisty, studenty vysoké školy a pak jsou tam občanským životem lékaři, inženýři, učitelé a máme tam samozřejmě i seniory, takže prostě bohaté zastoupení.
0: Možná by stálo ještě za to přidat informaci, jakým druhem se bandův komorní orchestr zabývá, protože to nemusí každý tak úplně vědět, ale to si necháme až po písničce.

0: Týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever tedy pokračuje dalším povídáním se dvěma členy Bendova komorního orchestru Petrou Kavkovou a Jiřím Magasanikem, tedy s houslistkou a kontrabasistou. Dokonce jsem přemýšlela, jestli vás nepožádám, abyste si nástroje vzali sebou, ale ten kontrabas to přece jenom se docela obtížně stěhuje.
1: Poměrně se pronese. Bylo by krásné hrát třeba na pikolu, ale skončil jsem u kontrabasu, tak se s tím musím smířit. Naštěstí jsem dostatečně vysoký.
0: Tak, ale zpátky k tomu, na co jsem se chtěla zeptat, nebo co jsem chtěla posluchačům zprostředkovat. A totiž, jakým druhem hudby se Bendův komorní orchestr zabývá? Vy to máte docela, tak bych řekla, specifické.
1: Náš orchestr se jmenuje Bendův. Není to kvůli tomu, že by ho zakládal jakýsi Benda. Náš název se odvozuje od skladatele Jiřího Antonína Bendy, popřípadě jeho bratra Františka Bendy. A to určuje, jakou hudbu hrajeme. Specializujeme se na hudbu barokní a klasicistní s významným zaměřením na české hudební skladatele. Bylo to období, o kterém se říkalo, že Čechy jsou konzervatoří Evropy a velká spousta muzikantů tehdy odcházela nebo za dramatických okolností utíkala do Evropy, kde se posléze proslavili stejně tak jako oba bratři Bendové.
0: Já mám ale pocit, že v tomto období se moc nepěstovalo něco, čemu bych řekla světská hudba. Tak tam bych viděla ty skladby spíš duchovního charakteru.
2: To určitě ne. Já si myslím, že jsou tam koncerty, které se hrávaly třeba v divadlech nebo na zámcích, že jo, v nějakých hudebních sálech. Takže za tu duchovní hudbu, možná ji teď využijeme na Vánoce, to budou nejrůznější árie, pastorely, určitě s duchovním zaměřením, ale vysloveně na jaře se zaměřujeme na takové pecky. Musím teda říct, že zakladatel orchestru pan Vodák dokázal nashromáždit celkem rozsáhlý notový archív. Řada těch not je ještě uchovaná na takových jakýchsi filmových svitcích.
1: Mikrofilmech.
2: Nebo... Děkuji za upřesnění. Takže my vlastně čerpáme z těchto našich pradávných fondů a je to hudba, která se třeba nikde ještě nehrála.
1: Je to tak, já bych se ještě vrátil k té duchovní a světské hudbě. Je to docela logické, ve chvíli, kdy máme pěvecký sbor, v té době to byly všechno sbory chrámové, takže pak se jedná o duchovní hudbu. Tou se náš posluchač setká na vánočních koncertech a v době jarní sezóny se z chladných kostelů dostáváme do prostředí zámku, do prostředí tehdejší šlechty, která si vydržovala orchestry a samozřejmě repertoár byl tím pádem světský.
0: Tak už tady několikrát padlo slůvko koncert, koncerty, tak pojďme se podívat, co v tom letošním roce, který je pro Bendův komorní orchestr velmi rokem významným, protože slavíte 70. výročí od vzniku. Pojďme na přehled koncertů.
1: V této sezóně, v té naší výroční těch koncertů bude poměrně hodně. My už několik koncertů máme za sebou. Teď ty nejbližší plánujeme do kulturního domu. 3. listopadu budeme otvírat výstavu fotografií a různých dalších dobových dokumentů právě o historii Bendova komorního orchestru. Následovat bude tradiční adventní koncert, který se bude konat 2. adventní neděli 6. prosince v kostele se šikmou věží na Nebevzetí Panny Marie, kde už tak tradičně spolupracujeme právě s pěveckými sbory jako Luscinia a Ústecký pěvecký sbor.
2: A málem si, Jirko, zapomněl na náš největší koncert, vánoční koncert, tradičně 26. prosince v divadle na svatého Štěpána, kde vlastně budeme mít koncert k tomu 70-letému výročí založení, takže diváci se mohou těšit na takovou krátkou prezentaci na úvod, potom milé slovo právě tady našeho Jirky, on si vždycky připraví o těch skladatelích a koncertech, neuvěřitelné zajímavosti, nevím, kde bere tyhle ty doopravdy historické drby, bych až řekla. Takže v první půlce bychom měli zahrát nějaký pěkný koncert, symfonii. Následovat by měli solisté, právě již zmíněný Josef Kovačič a Eva Bennett. A po přestávce by měly být takové ty větší věci se sbory. Samozřejmě nebudou chybět další nástroje, trumpety, hoboje, klarinety a tak dále.
1: Nejsme jediní, kdo slaví výročí, takže drobné výročí a kulatiny slaví i Wolfgang Amadeus Mozart. Takže část našeho repertoáru repertoáru právě zborového budou dvě slavné zborové skladby Wolfganga Amadea Mozarta.
0: Přípravy na takové koncerty si vyžádají spoustu času. Už jsme na začátku řekli, že vlastně Bendův komorní orchestr není vaší profesí, že je to spíš vaše láska nebo koníček, nebo jak bych to nazvala. No a s tím časem v dnešní době se hospodaří někdy velmi, velmi obtížně, tak je na čase poděkovat třeba těm, kteří vám tohle umožňují.
2: Určitě, musíme poděkovat našim rodinám za podporu, protože v momentě, kdy jsme na zkoušce, tak manžel se postará o večeři, postará se o pejska a určitě u tebe, Jirko, je to úplně stejné, je to tak?
1: Ano, já mám k tomu ještě dvě malé děti, takže bez rodinného zázemí a úžasné manželky, dědečka, úžasných babiček, bych něco takového asi těžko mohl kdy podnikat.
0: Ale řekla bych, že ty koncerty nakonec budou tak trošku odměnou i pro ně, jenom třeba to hlídání dětí a pejska pak bude muset zabezpečit ještě někdo další.
1: Já naštěstí mám dostatek rodinných příslušníků, kteří jsou ochotní a rádi děti pohlídají.
0: To bylo velké pozvání na velké krásné koncerty a zároveň náš rozhovor může být pozvánkou k poslechu Českého rozhlasu Sever, protože svátečním hostem na den 28. září budou Jana Pavlíková a Michal Vodák, což jsou také velmi důležití členové Bendova komorního orchestru. A od nich se dozvíte zas ještě něco trošku jiného a trošku víc.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a týdeník Kultura na Severu. Bez pochyby jednou z největších a nejvýznamnějších akcí příštích dnů je 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Zdarma jsou připravené komentované procházky, exkurze, cyklovýštky, přednášky a další akce. Letošní program je zaměřený na bydlení. Bydlím, tedy jsem. A ve stovce míst, kde bude festival od 1. do 7. října probíhat, je i řada míst z Ústeckého kraje. Samotné krajské město, Most, Děčín, Bílina, Litoměřice, Louny, Žatec, Litvínov a další. A pozvánka další. Dům kultury v Ústí nad Labem zve na koncert Adama Ďurici. Adam prošel slovenskou verzí soutěže Superstar. Získal nominaci na objev roku, taky Grand Prix na polském festivalu Karpatia. No a o tom, jak je oblíbený, svědčí i třikrát za sebou udělaná cena OTO, což je obdoba české ceny TT. Koncert Adama Ďurici v Ústeckém kulturním domě bude 2. října od 20 hodin, ale otevřeno pro diváky je už od hodin 18. No a co se děje, respektive bude dít na zámku v Děčíně, poví nám to jeho ředitelka Miroslava Poskočilová.
1: V sobotu a v neděli 3. a 4. října pořádáme v zámeckých zahradách Food Day Festival, takže zveme posluchače na ochutnávky různých typů kuchyní a kulinářské show.
0: A také další pozvánka bude vonět jídlem. Jak jinak také, když spolek Veselá Brna v sobotu 3. října od 15 hodin pořádá tradiční posvícení. Každý, kdo chce, může přinést do soutěže posvícenský koláč a jsou hned tři kategorie – ženy, muži a děti. Další atrakcí bude soutěž Karbaník roku. Připomínám, že v loni se stala vítězkou žena. No a poslední soutěží je soutěž Ústeckých hospod Guláš roku s heslem Každý je dobrý, pokud není připálený. Celou akci doprovodí vynikající Dixielandová kapela s mezinárodními zkušenostmi Brass Band Rakovník. Hraje ortodoxní Dixieland se speciálními texty. Vstup na posvícení v Brně je zdarma.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever opět zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavice čte Libor Hruška.

Často mě napadá, že psaním o krajinách, a čím opuštěnější kraj, tím krásnější, se vlastně podobám Drozdu Brávníkovi, který miluje jmelí, z jehož dužiny vyrábějí čihaři ptačí lep. Brávník pozře lahodnou bobuli, přeletí do jiného lesa, nestravitelné semeno, které je v bobuli skryto, tam z něj vyjde s trusem a vzklíčí. Vzejde nové jmelí. Čihaři přijdou, navaří lep, pomažou jim vějice, brávník se přilepí a ptáčníci ho snědí. To platilo už před staletími. Latinské přísloví říká jasně, drost sám sobě z houbu trousí. Stejné je to i s psaním o krajinách. Napíšu-li dobrou knihu, lidé budou chtít popsané krásy shlédnout, nelze jim to zazlívat. Přijdou, zaplní kraj hlukem, sebou samými, možná i něčím horším. Samota a krása, důvod, proč byla kniha napsána, zmizí. A já budu muset jít zase o krajinu dál. Řešení ale neznám, stejně jako ho nezná brávník. Snad jen nejíst lahodné jmelí, nenapsat knihu. Svému osudu ale stejně nikdo neujde. Měl jsem štěstí, že jsem mohl vidět také hodně obrazů zadní země. Starých a romantických rytin i pochmurných olejomaleb, sépiových kreseb i leptů, ve kterých se dávní malíři snažili zachytit krásu skalní země. Oblažující jsou nejen staré obrazy, ale i staré pohlednice. Viděl jsem jich kdysi ze zadní země celou sbírku. Kvodlibetové pohledy se starými stavbami a vesnicemi, které již nestojí. Ručně kolorované pohlednice, na kterých dávno zemřelí lidé hledí z loděk na vodopády, řítící se z výše do skalnatých roklí, nebo shlížejí v salonních oblecích z pravčické brány do dalekých jižních rovin. Naproti tomu je ku podivu málo moderních fotografií, černobílých nebo barevných, které by byly v knižní podobě věnovány českému Švýcarsku. V saské části je takových knih mnoho. V české skalní zemi vznikla asi jediná, a proto nejkrásnější, kniha barevných snímků, kterou děčínský fotograf Vladimír Schirlo vydal v Německu pod názvem Böhmische Schweiz, České Švýcarsko. Tiché, oduševnělé fotografie, na kterých se nevyskytují lidé, ale jen skály, rostliny, voda, stromy a nebe. Tajemství zadní země, které bylo nutno přenést do map, leželo ukryto ve státním archivu v Děčíně. Ve starém, snad kdysi, klášteře. V kamenných zdech vládl neskutečný klid a mír. Snášely se na mě staré časy. Ticho a teplo pracoven a studoven, těžký tmavý nábytek, kožená křesla. Tiše, jako ve východní čajovně, mě obsluhují vonné a krásné děčínské dámy. Bezespěchu přinášejí z půdy obrovské desky pokryté vrstvami prachů, možná staletých. V nich jsou uloženy knížecí a hraběcí lesní mapy zadní země, staré 100-200 let. Země rozdělené kdysi mezi tři panství. Zprvu se v těch ručně malovaných obrazech stěží orientují. Sever se v nich nazývá půlnoc a leží na jiné straně než u dnešních map. Ale záhy prozřu a nastanou nejkrásnější hodiny a dny, v nichž z hlouby věků vystupuje zadní země. V těch starých mapách má každá nepatrná dolina, zářez smyk na dřevo, svoje jméno. Jsou v nich zakreslena ptačí čihadla, smolné pece, stará koňská stání. Kde je všemu už dlouhá staletí konec? Přepisoval jsem si ty stovky prastarých německých jmen, která kraji dali dávno mrtví hajní a dřevorubci, strouhači smůly a ptáčníci, do svých nových, přesných, ale dosud němých map,
a měl jsem pocit, jako bych zdvihal ze dna 200 let potopenou v mořském písku ukrytou loď a objevoval její zlatý poklad. V děčínském archivu se tehdy ze mne stával skutečný vládce zadní země. Vím dobře, že to nikdo neocení a že většině lidí je to k smíchu, ale přesto jsem byl pyšný na to, že mám mapu, jakou nikdo jiný na světě nemá. V suché zadní zemi můžeš zažít středozemní, řecké večery a noci. Prostři si za horkého, snad 30-stupňového srpnového večera spací pytel na vrcholu ptačího, slepičího kamene. Při tvém příchodu bude možná také stát na okraji skalní hlubiny mohutný jelen. Na nejvyšším místě s rozhledem na všechny lesnaté i skalnaté strany světa bude pozorovat svou krásnou zem. Spatří tě a zůstanou po něm jen hluboké zápory v písku. Zmizí jako duch mezi borůvčím, hasivkami a skalami. Zůstaneš na osamělém vrchu sám. Skalnatý vrchol pokrývá vrstva borového jehličí, suché jelení bobky a krákorky, borové šišky. Umeteš si do hladka své rovné skalní lože, rozprostřeš spací pytel a svlečeš se do naha. Mouchy a vosy již odešly spát. Je klid. Komáři v zadní zemi nejsou a mravenci jsou milosrdní. Silně se stmívá. Na severozápadě se rudé slunce ukrývá za obzor. Horký vánek přináší pryskyřičnou vůni sosen. Ležíš rozvalen jako Apolon a věky míjejí. Z horkého vzduchu prosvítají řídkými korunami borovic první hvězdy. Probouzí se starořecká noc. Kdyby byla nablízku nymfa, pak by chyběly již jen cikády, ti milostní hudebníci jižního Peloponésu a šumění teplého, průzračného moře u paty ptačího kamene. Neevropské blaho. Usnout ve vlahém vzduchu nahý na spacím pytli. Po horké jižní noci nadejde nad ptačím kamenem antický východ slunce. Probudíš se časně nad skalami a lesy modravo. Usedni na okraj skály, pozoruj obzory, abys nezmeškal okamžik, kdy ohnivý vůz vyjede nad lesy. Pak přijde ta chvíle. Na severovýchod od ptačího kamene, ve sníženině hřebene u vosího vrchu, se nebe pozvolna zjasňuje, oranžově prozařuje. Oranž se zvolna stahuje k jedinému bodu a pak první paprsek. Za ním neuvěřitelně rychle stoupá oblohou nad obzor a lesy sám pan bratr slunce. Ptáci na okamžik umlkají a přestanou přednášet své předjitřní, již srpnové, rozpačité polopísně, aby se pak tím víc rozpomněli na jarní ptačí slávu. Nad dosud temným úžlabím přeletí první ořešník, po něm druhý a třetí. Nad zadní zemí vzchází nový den.

Vyslechli jste další část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška. Pro dnešek je to z týdeníku Kultura na severu všechno. Tak přijďte poslouchat zase za týden, ve stejný čas a na stejných vlnách. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavka Brádlová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem je podle organizace Hlídač státu v kvalitě života v poslední z krajských měst. Krupka přestaví bývalou ubytovnu ve Vodní ulici na startovací byty. Divadlo Jary Cimrmana dnes v Příchovicích slaví 60 let. V noci budou teploty kolem 6 stupňů kránu mlhy a přes den teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Město Ústí nad Labem zůstává jedním z nejhůře hodnocených měst v Česku, pokud jde o kvalitu života. Podle projektu Obce v datech je mezi krajskými městy poslední. Hodnocení zohledňuje například ekonomickou situaci, zdraví, demografický vývoj nebo možnosti trávení volného času. Krupka chce z nevyužitého objektu poblíž Mariánského náměstí vybudovat bytový dům. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové pracují projektanti na dokumentaci a radní odsouhlasili podání žádosti o dotaci. Pokud jí město dostane, musí být přestavba bývalé ubytovny hotová do konce roku 2029.
2: Ve čtyřpodlažní budově ve Vodní ulici má být 8 startovacích nájemních bytů. Krupka připravuje celkovou opravu objektu, včetně zateplení, výměny oken a rozvodů, modernizace výtahu nebo úpravy vnitřních dispozic a také s parkováním na dvoře domu. Původně město chtělo bývalou městskou ubytovnu zbourat. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Příchovicích u Tanvaldu dnes divadlo Jary Cimrmana společně s Radiožurnálem oslavuje jubilejní 60. sezónu. Do areálu u Čápa dorazili příznivci divadla i členové souboru.
3: Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
4: Říká cimrmanolog Roman Žlůva. Během oslav soubor společně pokřtil knihu Divadlo Jary Cimrmana 60 let vyprodáno.
5: Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, podnesal bys to taky.
4: Řekl Zdeněk Svirák, když knihu křtil pivem Pavouk. Na oslavy dorazil taky například Petr Bruckner, Miroslav Táborský nebo Miloň Čepelka. Ten v Příchovicích oslavil i své nedávné 90. narozeniny. Při oslavách taky moderátoři Radiožurnálu vyhlásili výsledek ankety o nejoblíbenější postavu z Cimrmanových her. Prvenství získal

0: 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 52. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda dvou osobních aut a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. V Děčíně v ulici U Tvrze je uzavřená komunikace, stejně jako v Klášterci nad Ohří, kde se aktuálně srazila dvě osobní auta v ulici Osvobozená. Tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
2: Příjemnou poslední zářijovou neděli vám z klubu Country and Western opět po týdnu od mikrofonu přeládě Svoboda. Dnešní vydání bude standardní, to znamená, že vás čeká hitparáda Hot Country Songs z časopisu Billboard neboli 10 nejhranějších countryových písní světa. A můžu vám slíbit hned tady na úvod jednu novinku. Tak příjemný poslech.

Začali jsme symbolicky písničkou Jolene od Dolly Parton, která se v uplynulých týdnech v té hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard, kterou tady v klubu Country and Western pravidelně

sledujeme, umísťovala v první desíce se dvěmi písněmi, právě to byla Jolene a také 9 to 5. To proto, že ta vzpomínka na ní byla opravdu a stále je velmi silná. Nicméně nás teď zajímá 39. týden roku 2026 a my se podíváme na to, které písně ve stylu country byly v tomto týdnu nejúspěšnější. Začneme novinkou, protože na 10. místo se nám dostala písnička Take Me Back, Leave Me There od Codyho Johnsona, která mi tak trošičku připomíná úplně jinou písničku od Chrise Stapletona, ale to vůbec nevadí. Zkrátka je to novinka, kterou dnešní přehled 10 nejhranějších countryových písní začneme. Takže na 10. místě vyprávě Hot Country Song z časopisu Billboard tento týden nově Cody Johnson s písničkou Take Me Back.

Dospíval Cody Johnson v klubu Country and Western a my popojedeme dál. Budeme tady mít píseň, která v téhleté hitparádě nebo v tom žebříčku v té první desíce už je nějakou dobu. Jmenuje se Jaded, je na 9. místě a zpívá jí Cole Wetzel společně s Ellou Lingley, kterou tady dnes uslyšíte ještě hodněkrát. Takže Cole Wetzel, Ella Lingley, písnička Jaded.

0: Country and Western.
1: Dospívali společně Kou Wetzel a Ella Lingley. Ella Lingley nám tady zůstane, protože nám bude zpívat písničku Loving Life Again, která z té top desítky na 14 dní vypadla právě díky písním Dolly Parton. Tento týden se vrátila na 8. místo, takže Ella Lingley dnes už po druhé.

Posloucháte Klub Country and Western s Láďou Svobodou na Českém rozhlasu Sever. Jsme u 7. místa hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, na kterém stále je Luke Combs s písničkou Be By You. Tahle píseň byla nejlépe druhá, ale to už je nějaký ten pátek. Luke Combs v klubu Country and Western.

klubu Country and Western dospíval Luke Combs a čeká nás opět Ella Langley, tentokrát v jiném duetu. Doprovodí Morgan Wallen. Písnička I Can't Love You Anymore, tu jste mohli slyšet, když jsme tady v minulých 14 dnech zveřejňovali nominace na letošní ceny Country Music Association, tak tahle píseň je určitě favoritem v několika kategoriích. Ella Langley a Morgan Wallen.

Uděláme si teď v klubu Country and Western takovou krátkou přestávečku a pustíme si dvě písničky od zpěváka, který zhruba před takovými 5, 6, 7 lety se pravidelně objevoval v té top 10 hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Teď už to takové není, nicméně zpěvák, o kterém mluvím, který se jmenuje Thomas Rhett, patří stále mezi špičku country music. No a my si pustíme dvě písničky, které od sebe dělí 10 let. Písnička Make Me Wanna je z roku 2015 a to byl opravdu úspěšný rok pro Thomase Rhetta. A po ní zasní písnička After All The Bars Are Closed, což je píseň z minulého roku, která jako poslední zatím z jeho singlů dosáhla té top desítky hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard. A mimo jiné, já mám Thomase Rhetta hodně rád. Takže teď v klubu Country and Western jen pro vás Thomas Rhett dvakrát.

Dospíval nám Thomas Rhett, vy posloucháte v klubu Country and Western přehled hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, což je 10 nejhranějších nebo nejúspěšnějších písní v oblasti country, samozřejmě na naší krásné planetě. Na 5. místě máme opět zpěvačku, která nám už tady 3x zpívala, je to Ella Langley, písnička Be Here.

To zpívala Ella Lingley v klubu Country and Western už po čtvrté a ještě jednou vám ji mohu slíbit, ale to až v úplném závěru přehledu hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Máme tu další ženu, další můžeme říct překvapení, protože zpěvačka Taylor Swift už dávno nepatří do toho countryového šuplíčku, nicméně píseň I Knew It, I Knew You je stále v top 10 hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard. Také byla první, pokud posloucháte pozorně, tento týden jí patří čtvrté místo. Taylor Swift.

Dospívala Taylor Swift v klubu Country and Western a čeká nás jediný muž, který se dostal do té první pětky hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard mezi čtyři ženy. No, tři, ale to si řekneme za chviličku. Písničku Been By Now zaspívá dnes po druhé Morgan Wallen. Minulý týden byl čtvrtý, nejlépe tahle píseň se umístila na druhém místě. Teď jí patří místo třetí Morgan Wallen. No.

Morgan Wallen dospíval a máme tu nejmladší zpěvačku a můžeme říct nejmladšího interpreta v top 10 hitparády od country songs časopisu Billboard. Je to Stella Lefty, která s písničkou Boston je stále na druhém místě, i když stále v úvozovkách, také byla na jiných pozicích, nicméně druhé místo je to nejlepší, ale bohužel mám pocit, že ta jednička jí minimálně letos zůstane uzavřena. Stella Lefty, písnička Boston, druhé místo.

zpívala Stella Lefty a nás už čeká vyprávění Hot Country Songs časopisu Billboard a současně také v klubu Country and Western píseň na prvním místě. Pokud následujete pravidelně a jste pozorní, tak tušíte, že to je opět Ella Lingley, ano, po páté dnes, a písnička Choose in Texas, kterou jsme si také v uplynulých týdnech pouštěli, protože také patří mezi favority na cenu Country Music Association. Nejenom tedy píseň Choose in Texas, ale samozřejmě i zpěvačka Ella Lingley. Tak tady je po páté.

zpíval Alan Ingle v klubu Country and Western a nás už čekají pouze tři záležitosti. To první je rozloučení, ale než to udělám, tak vám prozradím, že ještě dvě písničky vás čekají a protože jsem tady protečně zařadil do klubu Country and Western Tomase Rheta, tak podobnou věc teď zažijete znovu, protože vám v závěru bude hrát kapela a později duo Sugarland. Budou to písničky z jejich nejúspěšnějšího roku a to už je tedy opravdu hodně dávno, byl to rok 2007. Dvě písně z alba Enjoy the Ride, Settlin a Everyday America. Tak to je všechno z dnešního klubu Country and Western. Já se na vás budu těšit opět za týden v tomto čase na Českém rozhlase Sever. Loučí se a těší se Láďa Svoboda. Naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dva domovy pro seniory v Ústí nad Labem budou mít nové výtahy. V Lovosické základní umělecké škole začaly plánované opravy. Jízdní řády sezónních linek v Libereckém kraji se od zítřka změní. V noci budou teploty kolem 6 stupňů, kránu mlhy a přes den teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Ústecký domov pro seniory na severní terase bude mít tři nové výtahy. Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha z ANO za ně město zaplatí téměř 5,5 milionu korun bez DPH. Práce mají začít v lednu příštího roku. Výtahy firma zasadí do stávajících šachet a půjde je využít i při evakuaci. V základní umělecké škole v Lovosicích se naplno rozběhly stavební práce, uvedla to mluvčí města Eva Břeňová. Opravy se týkají například nového osvětlení, podlah nebo elektroinstalace. Součástí prací je také technické zázemí pro fotovoltaickou elektrárnu.
2: V budově vznikne nový koncertní sál i moderní učebny výtvarné výchovy. Město na rekonstrukci vyčlenilo 5 milionů korun ze svého rozpočtu. Další náklady na vybavení pokryje z 85% evropská dotace. Poslední práce mají být hotové do konce roku. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Cestující v Libereckém kraji musí od zítřka počítat se změnou v jízdních řádech. Oznámila to společnost Korit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu, nebo už nebudou převážet kola.
3: Například linka číslo 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu. Autobusy linky číslo 650, které jezdí z Frýdlantu přes Hejnice až na Smědavu, budou pokračovat ve stejném víkendovém režimu, jen bez možnosti přepravit si kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené pro tiché studium, jsou odhlučněné a zvuk nepropustí dovnitř ani ven. Určené jsou pro jednu osobu, které zajistí soukromí a klid.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, místy přechodně polojasno až oblačno. V noci teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia a čekáme ojedinělé příjemné přízemní mrazíky. Ráno se vyskytnou mlhy a přes den bude většinou jasno. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Klášterci nad Ohří v ulici Osvobozená stále plynulému průjezdu brání srážka.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin, říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit, už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin. No a když se to opakovalo, pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený. Jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě nachylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub a je to zkrátka slov Chaj, Etz Chaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etz Chaim, strom života, a to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavěl pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh. Nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltínského, Dům Endleru a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru, protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Model trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Foraje 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas, zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských satelic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha satelice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně prosím, skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.

pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety, Šárka Marková, Hula Hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj Luďku.
2: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, který s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční

0: svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
0: Tak, tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
0: Ano.
1: A teď
0: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
0: Ano. Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je.
0: No, no.
1: To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
0: Ne, ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
0: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek. Až to

0: jiná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda, jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod Peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, ale to pod Peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když mluví...

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a odtextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal jí Michal Vorek a Elin ji také zaspívá a zaspívá jí po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme to víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme,

0: Jdeme za Nadějou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku.
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo.
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku, máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrná plní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty. Mm-hmm.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne. Dobře.

0: Teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z 1 citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou kůru. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snědl půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Dá za voze.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Tůn porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Tůn 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Tůn můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Tůn 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhý je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Tůn 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit další hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu. No. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, ty, jako, že ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: No, jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubu z tunelu na obchvatu Jizerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na čtyřech úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit. Ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
1: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
2: A vždycky, hezký přístup.
1: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
2: Ano,
3: držení prstů.
1: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
2: Jste jí zabila?
1: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
0: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
4: Děkujeme, že jste nám tak pomohla.
5: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
4: No, ale ženit se nebudeš.
5: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
4: Kolik dáte?
5: 200.
4: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne.

0: Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
1: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil, já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
0: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
2: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kulářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
3: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
4: Jo, takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
3: Ano.
4: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
3: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
4: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
3: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
4: No je.
3: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
2: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
5: Ještě nejsme všichni.
6: Ale je 8 pryč.
5: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
6: Jak?
5: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
6: Co? Počkej, vy jste měli byt?
5: Vertikální.
6: Co to bylo?
5: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
6: Počkej, jak jste spali?
5: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
7: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
5: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
7: No.
5: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měm ctil hlavu našeho kolektivu.
6: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
5: No, jeden za tři a tři za jednoho.
7: Necháš to?
5: To je jenom okurčička.
7: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
5: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
2: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
4: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. leta, že jo?
3: To bylo 64 až 68.
4: A, tak to byl hezký rok.
3: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
4: To bylo krásně.
3: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
4: Ano, ano.
3: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo? Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
4: No, no.
3: Takže jsme... A Monika Švábová.
4: Jo, Monika Švábová.
3: Moje spolužačka.
4: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
3: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve čtvrtém ročníku na Damu dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
9: Hele, Mařenka, popi-

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markrabinka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček tehdy, ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, ano, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
9: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je úplně.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
12: Já nemám žádnou.
11: Heli, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačky, podívejte, moje ubohy.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte to,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
9: Jeden, jeden. Ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
9: Dej mi tu kytku, ať nezvedne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujedem. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Falešenku, pojď ho dostrážit, a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, div se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beruško, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, a to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej, a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? A on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muska jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal narůst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říža už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je jak poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pavtři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: V Bartovské hartě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Jeřábem.
6: No. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Zrutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun. Přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčejí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte. Máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít. Mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu. Píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo. A zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert Olomouc.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím moc prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám matoninku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobný, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo? Že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové. Ale neřeší o to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové. To je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prima holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě. Já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy a i hladím taky vlasy. Mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ju nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopitelně.
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo, ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si ke stolu a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prýmo, no asi zaraz zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umzla, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takového, jaké jsem, no tak je to prýma, že si sednu a hrajem celou brzo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku, moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který, já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále a dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, Linko, děkuji, nashledanou.

0: A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana, u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písničce vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás, volajících do vysílání Českého rozhlasu, kdo pak nám volá? Tady Honza, pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se, jenom se nám představte, ať víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nelám, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já. Jo, hranolky. Takže to je takové vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec tak jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přímo, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ano, zdravím, ano, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař, a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně co říkal Šimek s Grossmanem, že byli ve Slávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi. A oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas s tím, že někdy my už jsme, jako to dělá obsluha teda, protože já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, ale tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost té restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam nadspěl kafe a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle. Ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí. No. Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co se mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a ano. Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo. Takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera, normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušel, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí, těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají, jo.
0: A to ještě navíc, to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
1: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně dvě marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
0: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc a štamgastům taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo nám volá?
1: Tady od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Ne. No, ne, večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřilo hospodskou.
0: Vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, ale něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To ne. Se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom 1 hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. A bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o tom moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management, čili jaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fahrplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zamčenými dveřmi? No jo, jsou to, ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No to kdyby se, no to jo, tak to je docela dost. Zvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. Už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, to
0: nic.
1: Rozumím.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám se, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům Noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas Noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači Noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejný lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejný lidi.
0: Ano, ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No. Možná,
2: no
0: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to tomu já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo.
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici, no vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju, ale jak se cítí, no, takový štamgast, já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás, no na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, ale já jenom jsem byl překvapený. Jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma jo. A zase vy, a štamgasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, práci. Samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání. Dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Boomři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu přát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Míra Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Moje obecenstvu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě lidsky smolí. Po co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý kupodlaze sunul. No a už se modrý kupodlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost, nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do Válkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v to vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučováním vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem to začátku jako občas,

0: Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No děkuju.
1: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny čtyři na to do dneška vzpomínáme.
0: Děkuju, Iveto, zdravím Klaby, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat, potřebují se vypovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu, zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné, zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Účast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Spíš dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: I já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí. Já jsem byl si obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme, já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo, ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká.
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo no, něco podobného?
1: Nějaký, ale že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo, aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, vážím rádia Olomouc, poslouchám ho od rána do rána,
0: mm-hmm.
1: jo, a teďka poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: No, na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:15 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den jsou někde na procházce, když dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A ne, když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že...
1: Dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako... A pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří. A Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte si i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: nás to hodně, hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti všetci tam v tom kruhu a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenu na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já. Sní.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ani bych nečekal, že jsem se dovolal jsem se, po, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem, když jsi tady, no. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už jste přímo do vysílání. Jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím pěkně.
1: Antonín, nebo Tonda, nebo Antonín.
0: Počkejte zase, tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antoníne. Může být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastovství, nebo ano. Tak, no, já tady, vzhledem toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska vnímáme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme tak, takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní, tady v jedný takový restauraci. Takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě. Jo?
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo? Že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádi, tak zase já spíš zase přeladím hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to se na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byly jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážní nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to Antonín trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano, to a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojený a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a tak, můžou se tím povyprávět, ať už ty bolesti, anebo ano, radosti tak, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře.
1: Tak,
0: všichni jsou si stejně rovni a to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné, ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně normálně a je to takže říkám, oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru třeba nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. Jenom, nebo ne, to je spíš takové, jenom ta moje jako myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a za to moře a tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a musel člověk, nebo nemusel, ale tak jsem, jo, já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdravím, Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano, ano, ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne, protože bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žartem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, vydržel.
0: No, to jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: No, taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, tak člověk s tím musí žít, no, tak už mě je přes 70, no, ale tak...
0: No, důležité je nerezignovat, ale...
1: Ne, víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jsme tam na další dobu, to není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měli automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roků, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo, no. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme to, zvali smíchy jsme normálně, jo, tak se tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnovac, a říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeské dřevařské závodu, potom jako ho vyhodili, když byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam. No tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem, automat. Tam seděli v štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korun tam a vyhrál jsem přes 12 000. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě, no, říkám, no, prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka, Dechera, no tak jsem jim tam tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korun slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem, a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, a ještě s vedoucím říkali, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku. Já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny, a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval, a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel. Prostě je to prostě špatný. No.
0: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě, on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zrlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A
0: musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, děkuju, ať se daří, a Jaromíre, klid, pohodu, dobrou noc.
1: Zbytek, dobrou noc, zbytek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak. Pro někoho pohnutě, smutně, dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo, a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrál.

0: Pláču sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky sůl? Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapi. Tak já vám můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Porta Celi, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospudky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, která nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví. Jo. Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu, jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, Teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme. My na ty státní svátky nechodíme, ale co je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to 2x do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli Městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

dražbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou línou, já tě znám. Ty, kdo ztratil z přízeň dam,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidí mi před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty seš strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mhm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím,

0: ještě v těch jeho slavných představení?
1: Já jsem viděla v Dečku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
0: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř, ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
1: No pomohla mě, pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
0: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
1: No.
0: Takže... Já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voleta dřív to bylo u mě, že? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav, nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak, to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučen.
1: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
0: Úplně jiný názor, to byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si by najednou řekla, tak jak to hraje paní Šajnflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
1: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
0: Já se ptám, promiň.
1: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme... Věčně seděli v kulisách
0: a dívali se
1: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
0: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok. A najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
1: Ano.
0: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Hmm. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
1: A takhle nás vedla na té škole taky.
0: Jo.
1: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to... Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
0: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana, ale řeknu ti, když nastal večer, jo... A když ten Plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
1: Ano.
0: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly v, jaksi s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude

0: rád mistr Plachý a paní Íblová a Frýdová, jo. Tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm? Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
1: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Itačský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
2: Ano.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak... Já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Ale načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde.
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpuste, Jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No... No tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky... Promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
3: Ale...
4: A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: A já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa?
2: Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vy rozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
5: Cože? Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
5: Co jste to řekl, pane?
4: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
4: Klidně.
5: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý váš
4: povaha.
5: Rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého sudič.
3: U nás. U nás byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla.
5: A váš otec byl karvaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: Vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Já nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé, to je hnusné.
5: A podvodník.
3: A vy jste klobouk.
5: Ven.
3: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
4: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
5: Toho uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachách do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek.
5: Takový.
4: Ještě se pováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: udělá nabídku k sňatku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je
4: tím? Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
5: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
5: Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
4: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
6: Vašeho.
4: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímá.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět.
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat po domě a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní, a já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co to, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel, to je děsné. Klotilda, příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Berti? Aha, Berti vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Berti, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Berti právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Berti?
2: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Berti. Kdo je to tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Berti?
2: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
6: Berti!
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Berti, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
6: Berti!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal, Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertý, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.